0: se to bohužel začalo taky objevovat, že často se dá přednost třeba technice, když má někdo dokonalou techniku, tak samozřejmě to je perfektní, musí být dokonalá technika, ale aby ten člověk nebo ten, ta tanečnice, ten tanečník mohl být na tom vrcholu té první solistky nebo prima baleriny, tak tam musí být ještě něco navíc a to je osobnost a to je projev, to je herectví a když to tam není, tak pro mě ten balíček není kompletní a já pak mám pocit, že koukám na nějaký sportovní výkon, ale neodnesu si ten zážitek jako divák. Já když budu koukat na Tatianu z Onegina nebo na Juli z Roma Julie, tak já tam chci vidět opravdu Julii a chci vidět ten prožitek a chci, aby mě ten člověk na tom jevišti vtáhnul do toho příběhu a abych na konci mi tekly ty slzy, prostě aby ty emoce tam všechny byly. Ale často se stane, že já tam ty emoce nemám. Nevidím to tam na tom jevišti a v ten moment odcházím z toho divadla a vlastně tam je trošku taková ta prázdnota z toho, že to tam neproběhlo. Bohužel často to vidím. A nebo je takový, já nevím, jestli trend, ale když přijde někdo ze školy, tam ještě není zkušenost a málo kdo dokáže okamžitě po škole obsáhnout všechny role právě herecky. A i pro mě vlastně dívat se na jeviště a když jsou tam příliš mladí tanečníci, já mám potom pocit, že koukám na školní představení a zase to je pro mě jinak, než to bylo dřív.
1: Když se dostaneme teda do současnosti, kdy se věnujete studentům, co jim radíte třeba v tomhle slova smyslu? Byste popsala nějakou logiku, která souvisí i s vyzrálostí té osobnosti, to samozřejmě do toho si musí každý dojít, ale co tak radíte, jak třeba být odolný v tom povolání, jak tam dávat to, co tam patří, to umění?
0: Tak já se snažím mít asi takový přístup k těm studentům, jaký by mě připadal dobrý a beru si příklad i ze svých profesorů, kteří byli vynikající a já jsem k ním vždycky měla respekt, ale nikdy jsem je neslyšela křičet na nás, tak se snažím i já přistupovat k těm studentům a vždycky jim říkám, že mám samozřejmě děvčata, takže říkám holky, hlavně mi tady necvičte, tančete a oni na mě chvilku koukají a neví, jak to myslím, tak říkám, vy nesmíte být roboti, vy jste lidi a musíte tančit. Takže je velký rozdíl mezi tím, když mi tady tu kombinaci odcvičíte a když ji odtančíte. A snažím se vlastně, aby ten projev už tam v nich byl, aby tam nebyl jenom ten drill, aby neměli ty vytřeštěné oči a soustředěný výraz, aby se dokázali uvolnit. A vlastně je to i taková příprava potom na to divadlo a na konkurzy a snažím se jim to už vlastně dopředu popsat, jak to bude probíhat, aby potom nebyli překvapení. Takže vždycky říkám, já vás nechci strašit. Dneska zrovna jsem to použila ráno, říkám, nechci vás holky strašit, ale v tom divadle bude potřeba tohle, bude potřeba toto. Na tom konkurzu musíte zaujmout, musíte mít hezký výraz, nesoustředěný výraz, aby už to začali v sobě pěstovat, protože to tam nebude ze dne na den a to je otázka i několika let nebo jednoho školního roku, dvou školních roku. Vždycky jim říkám, nebojte se mnou mluvit. Když máte nějaký dotazy, zeptejte se, nebojte se, musíme komunikovat. A myslím si, že ten přístup za mě je takhle správnej a vždycky jsem se setkala jenom s tím, že to bylo vlastně pozitivní z obou stran.
1: Jak důležitá pro vás byla nebo je zpětná vazba od publika? Přichází zpětná vazba, kritika zase i z dalších kanálů. Je to pro vás něco závažného nebo jak přistupujete k tomu, jak vás hodnotí i neznámí a neznalí lidé toho světa baletu?
0: To je další věc, která je docela náročná, protože ne každý umí snášet kritiku. Myslím ve smyslu, když vyjde kritika nebo když se o sobě něco dočtete. Samozřejmě na sále pořád slyšíme připomínky, pořád slyšíme, co děláme špatně, ale z toho důvodu, aby jsme to opravili, aby ten výkon byl lepší. Ale ta kritika, když o sobě slyšíte a uvědomíte si, že ten jeden člověk, co vás kritizuje, vůbec nezná okolnosti, co kolem toho zrovna se děli. A mě to vždycky trápilo. Jednak já sociální sítě moc ráda nemám, já nemám Facebook, mám nějaký fanouškovský, někdo se stará o něj, ale vlastně já sama ho nemám a jsem takhle spokojená, takže já ty věci nějak tak úplně neřeším, nesleduju to. Jednu dobu jsem trošku do toho byla zatažená, že jsme se o tom třeba bavili a zjistila jsem, že opravdu mě to zbytečně trápí, že někdo tamhle může říct, že něco se někomu nepovedlo a já vím, že jsem třeba zrovna v ten moment bojovala s natrženým stehenním svalem, takže si říkám, že vůbec nemá cenu tyhle věci vlastně řešit a myslet na ně a užírat se s nima doslova. Takže to nedělám, ulevilo se mi od té doby a radím to

0: všem. A pro mě je vždycky důležitý to, že já sama jsem velmi sebekritická. Takže já sama vím, když se mi něco povede nebo nepovede. A pak mám kolem sebe baletní mistry, kterým důvěřuju. Mám kolem sebe přátelé, kolegy, což jsou moji většinou kamarádi, taneční partnery. Takže i my to potom třeba spolu nějak konzultujeme, ty věci. To mi taky pomáhá, protože ta zpětná vazba od někoho, komu věřím a kdo třeba u toho procesu zkoušení byl, tak to je pro mě důležitý a z toho se potom snažím třeba vycházet dál.
1: A je něco, co jste si během té kariéry, kdy jste měla ten 6-denní pracovní týden, nestihla splnit a teď na to budete mít čas?
0: Mě se na to ptali právě tento týden, kdy jsem měla na nové scéně takové povídání s diváky a já jsem na to odpověděla jednoznačně můj život. Protože já nemám čas na svůj život. Já vlastně jsem buď v divadle, nebo na konzervatoři, nebo ve svojí škole, na soukromých hodinách. Takže já toho času sama pro sebe a pro svoji rodinu a pro syna a pro manžela mám strašně málo. A to je věc, na kterou já se těším ze všeho nejvíc, že budu mít čas a budu mít doma klid. Já si připadám doma, že jenom běhám, 3 věci najednou musím dělat, protože mám na to 2 minuty, abych rychle stihla uvaření, ještě dělám další 4 věci a tohle mě strašně vyčerpává, protože už to trvá strašně dlouho a začalo mi to hodně vadit a já už to nechci. A vlastně i to je jeden z důvodů, proč já z toho divadla odcházím, protože my jsme tam opravdu zavření pořád. A kdybych já vlastně ukončila kariéru tanečnice a věnovala bych se divadlu jako baletní mistr, tak by mě ještě čekaly dozory na představení, takže už bych doma nebyla vůbec, ani večery. Takže já bych skončila velmi často v 6 hodin zkoušku a pak bych přeběhla na 7 hodinu do divadla a tam bych měla dozor do 9:30 na představení. A to už nemůžu, už nechci.
1: Jaký tedy máte plán na následující období odpočívat, anebo se budete věnovat pedagogice?
0: Určitě, já se budu věnovat pedagogice, vlastně je to věc, která mě těší, baví, naplňuje. Zatím jsem měla studenty, kteří jsou výborní a atmosféru na sále máme taky dobrou, takže jsem vlastně ráda, že jsem se tomu začala věnovat už v září a ten přechod nebude takový šok, takže já dokončím si sezónu v divadle, ještě nějakým mám pár představení a divadelní prázdniny nebo školní prázdniny, letní prázdniny bych si chtěla trošku odpočinout. Ještě tam mám nějaké povinnosti, nějaké workshopy, ale chtěla bych si odpočinout a teď od toho února do června si chci rozmyslet, kolik času se budu věnovat té pedagogice, takže mě čeká vlastně s paní ředitelkou to probrat, jaké ročníky a jestli scénickou praxi klasického tance anebo klasický tanec. Všechno to je vlastně přede mnou, na všem se musíme domluvit a jelikož na to mám dost času, tak mě to ani nějak nestresuje, ale vím, že si tam chci dát rozhodně od září taky trošku volna.
1: Tak já moc děkuju, že jste si našla čas na Český rozhlas Plus. To byla Nikola Márová, baletka, držitelka 2 centálie. Díky.
0: Děkuju za pozvání.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Archiv Plus.
3: Dobrý den, milí přátelé, hezké probuzení a ještě hezčí vykročení do dnešního dne. Je časné ráno 1. máje roku 1970.
4: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Jsme silní a smělí, jsme pilní a bdělí, věnovaný prvomájovým oslavám. Pořad připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 1. května 1970 a za okny je ještě tma.
3: Možná, že jste si zvykli probouzet se v tento čas do dní, které se rudě a zlatě a bíle rozhořívaly jarem. Ale příroda si nám tentokrát zadřímala trochu déle. Nevadí, vždyť 1. máj ten se vždycky oblékal a vždycky se bude oblékat do svátečního hned při svém procitnutí. Neboť 1. máje, a byla jich už pěkná řádka, ty byly vždycky něčím slavnostní a něčím neopakovatelné. Tak, jak přicházeli a jak je na sebe vršil čas a jak generace stárly a nové nastupovaly místo nich. Od nepaměti nám dnešní den ohlašoval měsíc lásky. Od nepaměti. Ale už 81. májů, které přešly kolem nás a kolem našich otců a matek a dědů, se stalo také symbolem oslavy práce lidských rukou a snah člověka o lepší budoucnost. A symbolem jeho věčného boje o sociální spravedlnost. Nebyly ty první máje vždycky stejně radostné. Řada z nich byla poznamenána dvěma světovými válkami a německou okupací, utrpením a úzkostí, ale také nezlomnou vírou v konečné vítězství a bojem o jeho dosažení. Ten dnešní je už 81. v řadě, který u nás pracující oslavují, a 26., kdy svobodně vykročí do slavnostně vyšňořených ulic všichni, kdož se na těch svobodných májích podíleli, i ti, kteří jsou budoucností této země.
4: Zvukový záznam k 1. máji se v archivu Českého rozhlasu nachází opravdu hodně. Ovšem většina z nich má podobný, v podstatě až zaměnitelný charakter. Reportáže z rozjásaných 1. májů u nás či ve spřáteleném zahraničí. Projevy komunistických vůdců, rovněž zaměnitelné, o skvělých úspěších i vyhlídkách socialismu. Přesto existují i záznamy, které se z této šablony vymykají. Začneme vzpomínáním zasloužilých soudruhů a reakcí mladých. Nahrávka pochází z 12. května 1950.
5: V roce 1901 a ty následující roky jsme se spojovali, šli jsme na 1. máje s tou vervou jako marxisti, a tu nás na šachtách hodně pronásledovali. Kdo nepřišel na šichtu, tak ho trestali korunou až 5 korunou. Pozdějíc ale už nemohli nás trestat, protože všeobecně se světil 1. máj, havíři na severu světili takřka jednotně. Až na některý mládence, kteří s náma nechtěli jít, tedy tak těm se říkalo mrvové a na ně se dělalo třeba 3-4 neděle. No a čím dál, tím víc se zpevňoval v Horníčku severočeským 1. květen, až jsme přecházeli do naší republiky. My komunisti, když v roce 20 bývalá komunistická levice, jsme chodili na 1. květen do Moskvy, tak s nám celý sever, takřka Lomský, Hornolitnovský, 5-6 tisíc přeskopisty, to už nás hlídali četníci a my jsme si udělali heslo. Ať žijou československý četníci, který nás hlídají. No? Tedy přirozeně četníci se museli smát, komisařové nadskakovali, no? A tak jsme přicházeli do mostu, že tím i jsme hromadu těch hesel propašovali až na 1. náměstí.

0: Nová revoluce nás osvobodila, soudruzi, a já mám za to, že vy teď nám řeknete, jak vy se díváte na dnešní 1. máje.
1: No, soudruzi, tak jak jsme zde vás slyšeli, my mladí se do toho neumíme ani vžít, jak jste tenkrát bojovali za tu velikou ideu, za tu socializaci našich závodů, aby se uskutečnila, aby a ta dělnická třída opravdu prostě měla větší životní a lepší životní úroveň. A proto, soudruzi, dneska my si dáváme závazky, my na počest 1. máje u nás pracujeme na našem dole mladých Kolumbus, kde prostě jsme nedávno převzali do svých rukou vítěznou standartu a budeme se snažit ji udržet. A tady vám soudruzi ještě řeknou, jak my mladí na našich závodech a na našem dole si děláme závazky.
2: Například my si děláme závazek, naše parta máme závazek 160% a překročujeme ho ještě o 20%, takže na 180%.
3: Já jako nejmladší člen naší úderky jsme si dali závazek 15 vozů a plníme naši normu na 140%. Je to úderka na dole největší a z nejmladších členů.
4: My máme normu 14 vozů a dali jsme si závazek 18 vozů a plníme ten závazek na 187%.
5: V dnešním pořadu se záměrně vyhýbáme stereotypním partajním projevům a poslechneme si proto pouze tři politiky. Prvním z nich je sociální demokrat František Soukup, muž 28. října a táborový řečník. V nahrávce z 30. dubna 1936 dává nahlédnout do autentické prvomájové tradice.
6: 1. květnu 36. 1. květen byl od věků symbolem jara, návratem slunce, obrodou přírody. Dnes je 1. květen také symbolem nejvyšších ideálů lidstva, svobody, bratrství a míru. Bylo to na Světovém kongresu socialistickém v Paříži. To byl 1. květen prohlášen za světový svátek práce. Práce je tvůrcem všeho. A ti, kdož pracují a tvoří, jsou nadáni právem žádati, aby práce nebyla rabem, ale ředitelem světa. Byl to 1. květen 1890, jenž pod prapory mezinárodního hnutí dělnického vstoupil do světových dějin. Na těchto praporech bylo volání po občanské rovnosti, po zkrácení pracovní doby a po světovém míru. Mnohé z těchto cílů bylo již naplněno. I naše národní svoboda a republikánská samostatnost je plodem těch velikých ideálů 1. května, svobody, demokracie a sociální spravedlnosti.
5: Další ukázka pochází z prvomájového projevu kolaborantského ministra Emanuela Moravce z roku 1942. Připomíná nám, že i nacisté 1. máje slavili.
7: 1. máj stal se svátkem celého národa, němž není zahalečů. Místo dráždivých hesel třídního boje nastoupila svornost a jednota v povinnostech a právě. Pracujícímu člověku ve velkoněmecké říši umožnil vůdce v tomto roce války odpočinek a zábavu. Český dělník 2. máje bude hostem na nejlepších místech všech našich divadel a kin. Je to projev díků národa za to, co český dělník v tomto boji pro blaho všech vykonal. Je pro mne velikou radostí, že vám touto cestou mohu sdělit potěšitelnou zprávu. Vzorné chování českého dělníka v poslední době vedlo k tomu, že na rozkaz pana zastupujícího říšského protektora co nejdříve se započne s vracením rozhlasových přístrojů, které v době výjimečného stavu byly v některých čtvrtích zabaveny, a to všem pracujícím, kteří plní dnes své povinnosti.
5: Třetím politikem, kterého si dnes poslechneme, bude Otto Schlink. Významný poválečný brněnský komunistický funkcionář, který byl v roce 1952 popraven společně s Rudolfem Slánským. Nahrávka pochází z 1. května 1948.
8: Zdravíme vás tento památný slavný den. Poprvé jednotný, radostný 1. máj. Blahopřejeme vám dosaženým úspěchům v budovatelské práci. Dnes prokazujeme svoji vůli upevnit mír a pracovat k rozsvětu celého národa. Dnes v našem krásném českém Brně jednotně si slíbíme vybudovat naše město jako krásný domov radostného života. Všichni do jednotného šiku, do jednotného průvodu. Všichni za republiku, za mír a štěstí. Ať žije 1. jednotný, slavný a radostný máj.
5: Nyní se vraťme do roku 1970. Komentář vysílaný 27. dubna je věnovaný v této době velmi aktuálnímu tématu – emigrantům. Mezi jmény se mihne i komunistický rozvědčík Pavel Minařík.
9: Letošní 1. máj uvidí i odporný pokus o parazitování na tomto svátku pracujících. Chystají ho naši bývalí spoluobčané, pokud je lze tak ještě nazývat, naši páni novoemigranti, a chtějí ho zneužít ke svým štvavým záměrům. A vybrali si k tomu Dachau v Německé spolkové republice, místo proslulé jedním z nejstarších nacistických koncentráků. Nedivme se. Služebníci neonacismu si sotva mohli vybrat něco jiného. Dachau je jim zřejmě sympatický. Jakýsi iniciativní výbor setkání prý českých a slovenských intelektuálů, žijících v Evropě mimo území Československé republiky, svolává na 1. května 1970 ve 14 hodin 30 minut do dachauského hotelu Ziegelbräu všechny pány Volné, Límy, Pelikány, Šiky, Brodské, Schneidry a různé jiné vlastence. Jen pan Goldsticker prý nepřijede. Připravili iniciativně dva manifesty, či přesněji řečeno jeden ve dvou variantách, nazvané Po třech staletích a Vyznání tolerance, jakož i návrh tézí 1970 slov. Pozvánku podepsal mírně hysterický skorobásník Ivan Diviš, bývalý pan ředitel nakladatelství Svoboda Tomáš Kosta a jakýsi pan Ilín. A adresu poskytl pan redaktor Svobodné Evropy Pavel Minařík do Mnichova.

0: Ještě jednou hezké prvomájové ráno vám všem, vážení a milí, kteří jste už bdělí a doufám i dobře naladěni k vykročení do vyzdobených ulic. Je 5 hodin a to je čas na naše první prvomájové zpravodajství, které vám teď přečtu. Hlavní město republiky Praha vítá důstojně 1. máj. Ulice prodělávaly včera poslední úpravy. Na domech vlají společně československé a sovětské vlajky. Vlaječky jsou na stožárech pouličního osvětlení i na autobusech, tramvajích a trolejbusech městské dopravy. Výzdoba je také na průčelích a oknech škol, vesměs vlastní dílo školáků a studentů.
1: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Jsme silní a smělí, jsme pilní a bdělí, věnovaný oslavám 1. máje. Mimochodem, v předchozí písni zazněl slogan, který dal našemu pořadu jméno. Také tato píseň byla vysílána 1. května 1970. Stejně jako vzpomínky tohoto zasloužilého soudruha.
2: O revolučních tradicích 1. máje, o významné úloze zpráv a tribuny v minulých letech a o zdravém jádru strany hovoří teď u našeho mikrofonu jeden z kolportérů zpráv, dělník soudruh Erben.
1: Jenom pro pořádek. Zprávy byl propagandistický časopis okupačních vojsk.
3: No, myslím, že první krásný máj, který byl v roce 1946, kdy opravdu spontánně dělníci a technici, rolníci všechny šli pohromadě. V roce 1960 začaly máje upadat. Nejhorší situace na 1. máje byla v roce 1968, kdy opravdu ústřední výbor zapomněl na to, co chtěl, a že do 1. máje přišly síly, který tam neměli být, a ještě k tomu vedení naše, které bylo UV, dalo k tomu podnět a posilu, kdy opravdu začala hysterie proti komunistické straně a proti dělníkům. Nevím, proč tyto situace přišlo, poněvadž leden, který měl přijít, měl posílit stranu, měl posílit dělnickou třídu i inteligenci, a byli jsme velmi zklamaní. Přišel konec roku 68, kdy k nám vstoupila armáda, pomoc, poněvadž ta hysterie, která tady nastala, proti straně. Byli jsme osočováni, členové strany, neměli jsme nikde pomalonku podporu, vedení strany zapomnělo na spodní komunisty, kde byly, jak se říká, dole ty základy. Otrhlo se od mas a začalo si nechat fandit a začali se vynášet nahoru a myslím, že jim vezla asi hodně sláva do hlavy. Zapomněli na to, kdo je tam vlastně dal. Hodně nám pomohlo to, že byli určitý soudruzi, kteří kolportovali přednášky od soudruha Biláka, Koldéra, Indry a tak dále. Pak dále byly zprávy, které nás posilovaly. Nejsmutnější byl rok 69, kdy jako 1. máj nebyl.
1: Ale nyní již samotné prvomájové oslavy roku 1970.
4: A vstříc této prvomájové náladě vyhrávají dechové hudby. Teď naproti nám ústřední vojenská dechová hudba a před malou chvílí, když jsme začali s naší reportáži, vyhrávala hudba ministerstva vnitra. A tak je tady opravdu milo a veselo.
5: Teď jsem chtěl říct, že nejbližšími posluchači jsou vlajkonoši z čela letošní prvomájové manifestace. Jsou to sportovci v rudých drezech a také příslušníci lidových milicí. Jejich kroje s tou rudou barvou sportovců pěkně kontrastují. A když už hovořím o čelu, to je připraveno asi takových 30 metrů před hlavní tribunou. Tvoří je sovětská, československá vlajka a za těmito vlajkami 4 obrovské portréty. Marxe, Engelse, Lenina a Stalina.
1: Následující komická vložka jistě jen nechtěně připomíná tehdejší postavení Rádia Svobodná Evropa.
2: Na Václavské náměstí v Praze míří teď husté zástupy pracujících, kteří se v tuto chvíli sešli i na Gorkého náměstí. Tady i na jiných pražských seřadištích jsou připraveni opět naši reportéři se situační informací. Dáváme jim na chvíli slovo. Omlouváme se vám, milí posluchači, že přímé reportáže našich zpravodajů jsou rušeny jinými krátkovlnými vstupy. Jde o vysílačky pořadatelů prvomájové manifestace. Promiňte nám, prosím, ten nedostatek.
1: Teď si poslechněme dva rozhovory s příslušníky takzvaných silových složek. Nejprve zástupci armády.
2: Letošní 1. máj slaví i příslušníci naší lidové armády. Mnozí samozřejmě budou mít své vojenské povinnosti i dnes. Do jedné posádky na okraji Prahy se vypravil s mikrofonem náš zpravodaj.
6: Zapínám svůj reportážní magnetofon na Vypichu. To je čtvrť na okraji Prahy. Je zde vybudováno stanové městečko a v něm žijí naši chlapci v zelených uniformách. Připravují se zde na přihlídku 9. května. U mého mikrofonu je soudruh nadporučík Steinbock. Tak, soudruh nadporučíku, co připravujete na 1. května?
7: No, na 1. května se těšíme všichni. Ty nejlepší z nejlepších, kteří se těší na setkání se sovětskými příslušníky, od jednotek podplukovníka Tarasova se účastní slavnostního zasedání u jejich jednotek. No a na závěr se utkáme spolu v Kopané. No,
6: máte takový sympatický moravský přízvuk. Jste z Moravy sám?
7: No, jsou z Moravy, jsou.
6: Soudru nadporučíku, děkuju pěkně. A já si teď vyspovídám, chlapce. Slyšel jsem od soudru nadporučíka, že budete mít setkání se sovětskými vojáky v 11 hodin dopoledne. Už o tom programu trochu soudruh nadporučík hovoří, ale co vy sami? Tady soudruh Četář se hlásí o slovo. Jaké je vaše jméno, soudruh
8: Četář? Brejcha. Tato setkání slouží k tomu, že vznikají přátelství, a to přátelství jak vojenská, tak i nakonec lidská, a obojí jsou v nynější době velmi nutná, důležitá. Snad bych ještě využil příležitosti a chtěl bych poděkovat soudruhu podplukovníkovi Štěpánkovi z pražské posádky, který nám právě toto setkání umožnil a i jinak nám všemožně vycházel vstříc.
6: A teď jsem se chtěl, chlapci, zeptat, váš hlavní úkol je přehlídka 9. května. Soudruh desátníku, jak se na ní chystáte? To je soudruh desátník Šifta.
9: Ano, no tak na přehlídku my se chystáme už prakticky od začátku března. Všechny stany, stanová městečka jsme postavili my. Ať to je na Strahově, ve Kbelích, anebo i zde pro nás na Vypichu.
6: Takže jste v plné přípravě na přehlídku, je to velká práce. Jste trošku unaven, jak vidím.
9: Ano, na přehlídku bychom chtěli pozvat opravdu všechny, protože to bude velkolepá podívaná.
6: No, vy budete mít určitě na vojnu pěknou vzpomínku. Slavíte v Praze 1. máj, slavíte 9. květen. To bude nač vzpomínat, vidíte.
7: Já se osobně sám těším na tuto přehlídku. Přijede semka i manželka, která pořád o tím hovoří a chce to vidět. Chtěl bych jenom říct to, že doopravdy tady se ukáže síla armády, doopravdy proti těm, kteří v roku 1968 narušili tyto přátelské vztahy k Sovětskému svazu a k našim spojencům.
6: Soudruh nadporučíku, děkuji za vaše slova a myslím, že k vojákům patří harmonika, že bychom si na závěr měli ještě zahrát.
1: Po vojsku promluví zástupci lidových milicí.
10: Ano, jsme tady dole, přímo v čele mezi záplavou vlajek, mezi transparenty a především mezi milicionáři. Všichni jsou v pěkných nových uniformách, tak trochu jim závidím, vypadají velmi pěkně. Já bych se vás zeptal, z kterého závodu jste?
11: No, my jsme z Prahy 4, závod vozovna Pangrác.
10: Všichni?
12: Ne, to všichni ne, skládny kavarní.
11: Vozovna Pangrác.
10: Vozovna Pangrác. Prosím vás pěkně, jaký je to pro vás pocit, když se podíváte takhle nahoru, odtud z čela až nahoru k muzeu, potom zcela zaplněné Václavském náměstí plný lidí, vlajek?
11: Určitě radostný. Radostný proto, že už je to jiný 1. máj, než byl v roce 1968, kdy se volalo po rušení lidových milicí, kdy se hanobil Sovětský svaz a kdy jsme něco jiného hlásali v té linii strany a něco jiného se dělo na ulicích.
10: Tady jsem slyšel, že říkali chlapci, náš předseda, to myslím, že jste vy, já bych se na vás obrátil. Předseda základní organizace. Ano. Z kterého závodu?
13: Vozovny Pangrác.
10: Vozovny Pangrác. Tady jsem zaslechl, že tu nejste prvně na tomto místě. Jak to bylo?
13: No tak my jsme trošku srovnávali. My jsme tady byli v těch srpnových událostech roku 69. To nám bylo trošku trudněji, ale viděli jsme, proč tady jsme.
1: Mládež byla v přenosu reprezentována zástupcem Leninského svazu mladých. Nové a nepodařené kolaborantské mládežnické organizace, která byla zanedlouho nahrazena Socialistickým svazem mládeže.
2: Na Šumavě, jak známo, je město Sušice a sušický učeň Ota Zach chce teď promluvit o činnosti svých soudruhů v Leninském svazu mladých a také o jejich návštěvě v Sovětském svazu. Hovoří tedy Ota Zach.
14: Z mých zkušeností ze Sovětského svazu nejraději tak nějak hovořím, jak jsme tam sledovali tu činnost toho komsomolu. Tam jsme byli na tom ústředním výboru komsomolu Ukrajiny. Potom jsme dále navštívili tam některou tu školu, kde jsme se tak nějak zabývali tím jejich vyučováním. Je to škola tak asi jako u nás každá jiná, akorát tam je zajímavé to, že tam se třeba ten žák může specializovat na obor, který má nejraději, ne? Matematiku, fyziku a to. Dále tam bylo zajímavé, že to jsou třídy bez třídních učitelů, oproti nám tam si to spravuje ta třída sama, si zvolí ten výbor a ty učitele jsou tam vlastně jenom na to učení. Mládež v Sovětském svazu se tak nějak staví k práci, tak jakože prospívá tím republice. Třeba z mladý člověk, jako se to někdy u nás vyskytne, který tam nedělá, tak ten by se tam nějak neuživil, protože ta rodina, ta si nemůže nějak dovolit ho tam vydržovat. Hlavním takovým mým úkolem by bylo, aby se ty mládeže do toho Leninského svazu dostalo co nejvíc, ale aby tam zase šli ti, kteří by to opravdu bavilo, a ne aby tam šli třeba jenom, že to má některé výhody, nebo to musí počítat s tím, že to bude mít i některé nevýhody.
1: Rok 1970 byl výjimečný hlavně častými odkazy na předchozí krizové období. Řada nechtěně humorných vložek v tomto záznamu se tím však vysvětlit nedá.
5: Pohled na Václavské náměstí říkám, že nebe se pokazilo. Místo sluníčka sníh, hustý sníh, ale vůbec to nevadí, protože z praporu se najednou převládá nad hlavami Pražanů spoustu deštníků různobarevných, takže je to opravdu dál a dál pestrá barevná směsice. A to musím vyřídit z té spousty telefonních vzkazů a co dostáváme, že nejvíc je snad od těch, kteří musí zůstat doma pro nemoc, pro nachlazení a podobně. Je jich několik desítek, ti všichni posluchači, kteří jsou doma, nás prosí, abychom vyřídili všem zdravým, kteří věc dělnické třídy, abychom tady řekli, vzali do svých rukou, že i ti zdraví pochodují za ně doma a že kdyby jenom trochu mohli, takže ty desetitisícové šiky Pražanů ještě by dále znásobili. Tak pozdravujeme vás doma a věřte, my co vidíme na vlastní oči, víme, že zdravá věc dělnické třídy v Československu vítězí.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Jsme silní a smělí, jsme pilní a bdělí, věnovaný prvomájovým oslavám. Pořad připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak krátká reportáž z 1. máje 1990 a další část prvomájové písně z roku 1970.
15: 1. máj tedy dostal podobu, kterou má mít. Je a stal se výrazem úcty k práci lidských rukou a mozků. Nikoli povinný hold jedné straně. Kdo chtěl, přišel, měl jít kam, měl výběr a svůj svátek mohl oslavit dobrovolně a svobodně.
16: My jsme ten výběr nabídli i vám u rozhlasových přijímačů, všem, kteří z jakýchkoliv důvodů zůstali dnes odkázání na naše prvomájové informace. Na ty informace ale nezůstala odkázána Jana Habichová, která se psem a dvěma dětmi dnes s Prahou chodila. Splnilo se vaše očekávání?
17: No já myslím, že se splnilo a myslím, jako, že můžu být spokojená.
15: A jak vám se líbil 1. máj?
18: Mně se líbil, my jsme přišli pozdě, ale to, co jsme viděli, bylo hezký, no.
16: Program tady v centru Prahy bude snad až do půlnoci, takže...
15: Takže přejeme vám hezký májový večer.
19: Ej, vy líní spáči, probuďte se, už je čas.

0: Radiokniha.
1: 26. dubna 1986 vybuchl v ukrajinském Černobylu reaktor jaderné elektrárny. Do vzduchu se dostaly stovky tun radioaktivních látek, zamořily okolí elektrárny a radioaktivní mrak postupoval nad východní Evropou i Skandinávií. Co se tehdy stalo a co katastrofě předcházelo, popsal ukrajinský historik Serhy Plochy v knize Černobyl. Historie jedné katastrofy.
0: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: Za letošní březen a duben napadlo v Česku nejmíň srážek za poslední desítky let. Začala prozatímně platit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a s blokem jihoamerických států Mercosur. Hokejisté do 18 let podlehli v semifinále mistrovství světa Švédům a budou hrát o bronz. A zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Napadlo nejmíň srážek od začátku sledovaného období v roce 1961. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod. Portál InterSucho na síti X uvedl, že výrazné sucho už zasáhlo přibližně 60% území Česka. Podprůměrný objem srážek meteorologové zaznamenali i po celý loňský rok, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Postupně až nulová cla na některé zboží nebo přístup na nové trhy v Jižní Americe by měla zajistit obchodní dohoda mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických států Mercosur. Ode dneška platí její obchodní část. Firmy by tak měly mít lepší přístup na trh Brazílie, Argentiny, Paraguaje a Uruguaje. Dohodu s Mercosurem dlouhodobě kritizují zemědělci, třeba agrární komora, a podle ní zvýší dovoz levného hovězího masa a dalších potravin a ohrozí tím domácí producenty. Pokračuje mluvčí komory Barbora Pánková.
2: Evropská komise se touto smlouvou chystá obětovat evropské zemědělce za výhodnější exportní možnosti pro automotiv do Jižní Ameriky a vyměnit je za levné dovozy drůbežího a hovězího masa nebo cukru či medu a dalších komodit do Evropy.
0: Aby začala dohoda platit naplno, musí ještě schválit Evropský parlament a ratifikovat všechny členské země Evropské unie. A kdy se to stane, to zatím není jasné, třeba Polsko plánuje kvůli dohodě podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie. Ruské noční útoky v ukrajinské Oděse za sebou nechali 5 zraněných lidí, informuje o tom tamní státní služba pro mimořádné situace. Šéf vojenské správy regionu Oleh Kyper na síti Telegram napsal, že bezpilotní letouny ve městě zasáhly 2 bytové domy. Po úderu se na místě rozšířil požár. Rusko podle Kypera taky poškodilo přístavní infrastrukturu na jihu oděské oblasti. Ukrajinská strana zároveň hlásí, že zasáhla ruský přístav Tuapse na břehu Černého moře. Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent už po čtvrté za poslední 2 týdny. Policie hledá 4 děti, které včera utekly z diagnostického ústavu v Praze 4. Jedná se o 2 14-leté dívky a 2 13-leté chlapce, informovala o tom mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle ní už děti mohly odcestovat do jiného kraje nebo se rozdělit. Hledaná Miroslava Magdalena Čáňová měří asi 164 cm a má hnědé dlouhé vlasy. A Vanessa Hlobyková je podobně vysoká, má taky hnědé vlasy a nosí brýle. Spolu s nimi podle Kropáčové utekly taky Mitko Fatnasy a Kevin Dunka.
3: Jedná se o 13-letého chlapce, který má černé vlasy a piercing vertu, a 12-letého chlapce, který je střední postavy, má krátké střižené vlasy, tmavé barvy a na sobě by měl mít černou teplákovou soupravu značky Nike.
0: Jakékoliv informace o dětech volejte na linku 158. Čeští hokejisté do 18 let zlato na letošním světovém šampionátu nezískají. V semifinále ve slovenském Trenčíně totiž podlehli Švédům 3-4 v prodloužení, když v utkání ztratili dvoubrankový náskok. Rozhodující branku inkasovali mladí reprezentanti 42 sekund před koncem prodloužení z hole kapitána Severenu Majera. Svěřence trenéra Jana Tomajka čeká na mistrovství zápas o bronz proti Lotyšům. Zápas začne v sobotu v 15 hodin. Pokud Češi zvítězí, získají v kategorii do 18 let první medaily od roku 2014. Švédové pak v boji o titul vyzvou v sobotu večer domácí Slováky.
4: Neprůjezdná D56 u sjezdu na Paskov a také exit na dálnici D48 z Frýdku Místků do Nového Jičína. Dálnice D56 mezi exity 44 až 49 sjezdy na Paskov a Staříč na Ostravu i Frýdek Místek neprůjezdná. V úseku se po dálnici i kolem ní pohybuje lesní zvěř. Na místě je policie, zvíře se nedaří zahnat. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Horní Počernice překážka. Sražená zvěř zhruba 7. kilometr. Dejte pozor. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína je zavřený sjezd z exitu 38. Je to sjezd na Blušperk a Hukvaldy. U nehody motorky tam přistává vrtulník. Oběd to jde dál po D48 do Příboru a tam sjet na exitu 33, vrátit se na Hukvaldy, pak Brušperk. A ještě D6 z Prahy do Karlových Varů, za sjezdem na Lány stojí osobní auto 26. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší sobotní teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Evropanství versus národní suverenita. Spojené arabské emiráty opouští OPEC. Jak bude Vladimír Putin reagovat na ruská hořící a dusící se města? To jsou vybrané titulky zhruba poloviny komentářů připravených do svátečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, jehož studia zdraví o 1. máje. Ondřej Konrád, dobrý den.
1: Názory a argumenty.
5: Výročí je to sice nekulaté, ale to neznamená, že ho máme pominout. Totiž 22 let od našeho vstupu do Evropské unie. A to podnítilo publicistku Lídu Rakušanovou k úvaze na téma evropanství versus tak řečená národní suverenita.
6: Ohňostroje, světelné instalace, koncerty na náměstích, kulturní programy a všude modré vlajky s kruhem 12 zlatých hvězd, symbolizujících jednotu a harmonii. Tak to vypadalo v Praze a v krajských městech před 22 lety, kdy Česko vstupovalo spolu s dalšími 9 státy do Evropské unie. Na rozdíl od Pobaltí nebo Polska, pro které byl vstup do Evropské unie především bezpečnostní kotvou, se to ale u nás neslavilo nijak euforicky. Tehdejší prezident Klaus považoval Evropskou unii hlavně za ekonomický projekt a zdůrazňoval, že Česká republika musí především hájit své národní zájmy. A zdejší lid, který v referendu hlasoval ze 77% pro vstup do Unie, si s opatrností sobě vlastní nejspíš říkal, že jsme teď součást Západu, ale uvidíme, co to přinese. Dnes, po 22 letech evropské integrace, činí po odečtení všech poplatků onen přínos pro Českou republiku 1,25 až 1,75 bilionu korun čistého. Díky tomu dotáhlo Česko na ekonomické úrovni Španělsko a blíží se Itálii. Stali jsme se středně bohatou zemí, kterou dělí od průměru v Evropské unii necelých 10%. Přesto by v eventuálním referendu hlasovalo pro setrvání v unii už jen 6 z 10 dotázaných. V Evropské unii patří Češi mezi největší skeptiky. Chtějí v ní sice pořád ještě zůstat, ale s výhradami. A zřejmě bude hůř. Vzhledem k tomu, že země bohatne, přestává patřit k chudším regionům a v příštím rozpočtovém období se nejspíš bude muset smířit s nižším přídělem z evropských fondů. Což Andreje Babiše rozžhavilo na posledním summitu natolik, že přísahal být se v Bruselu za české národní zájmy do posledního dechu. Přitom by Česko mělo být navzdory eventuálnímu krácení dotací z evropských fondů pořád ještě čistým příjemcem. Jen by ten příjem byl logicky o něco nižší než doposud. Faktem nicméně je, že spíš než hájení českých zájmů se přístup tohoto typu podobá zneužívání sociálních dávek. To, oč by teď mělo jít vzhledem k chaotické situaci především, totiž rozhodně není výše přídělů z bruselských fondů. Má-li Evropská unie obstát ve světě velmocí, nezbývá jí, než usilovat o soudržnost, jednotu a akceschopnost. Když se ale prezident Pavel na besedě s občany nedávno zmínil o nutnosti hlubšího sjednocení Evropy, a to včetně představy o postupném vývoji k federaci, ozvali se vládní populisté sborem, že ohrožuje národní suverenitu. Ten začarovaný kruh se nicméně dá prolomit. Už jednou, na počátku 90. let, k tomu měla Evropská unie nakročeno, když přijala euro a začala vyjednávat Evropskou ústavu, co by pilíř suverénního evropského státu. Bylo evidentní, že občané Evropské unie mají sice stejná práva jako spotřebitelé nebo pracovní síly, ale nemají rovný přístup k sociálním právům, jako je sociální nebo nemocenské pojištění či pojištění v nezaměstnanosti. Ztroskotalo to na překroucených polopravdách a strachu záměrně vyvolávanému populisty. Tenkrát stejně jako dnes. A potrvá to, dokud to dovolíme.
5: Tolik Lída Rakušanová. Co se stane v zálivu, nezůstane v zálivu a netýká se to jen iránské blokády Hormuzského průlivu a americké blokády Iránu, ale také dalších událostí. Tou nejvýraznější z posledních dnů je rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit sdružení OPEC, organizaci zemí vyvážejících ropu. A pokračuje kolega Jan Fingerland.
7: Skutečnost, že Spojené arabské emiráty odcházejí z ropného kartelu, není zcela překvapivá, protože se o ní spekulovalo už dlouho. Pořád je ale dost podstatná, protože nějak ovlivní dění v zálivu, postavení OPECu a vlastně i světovou ekonomiku. Ne hned, ale ze střednědobého hlediska jde o významný posun. Odchod emirátů částečně souvisí s dominancí saudského hlasu v organizaci. OPEC je v podstatě kartel, který omezováním těžby zvyšuje cenu fosilních paliv a vlastně energie vůbec pro celý svět, i když už jeho podíl není tak dominantní jako před dekádami. Ne všem státům ale vyhovoval stav, kdy nemohou zvýšit těžbu a inkasovat více i při nižších prodejních cenách. Právě Emiráty měli pocit, že na regulaci ze strany OPECu doplácejí, mimo jiné proto, že zdroje, kterými Emiráty disponují, vykazují nižší náklady na těžbu a vyplatí se i při nižších cenách. Odchod Emirátů roli OPECu nepochybně sníží. Jsou třetím největším producentem, druhým největším držitelem zásob a také zemí, která může potenciálně zvyšovat těžbu v situaci, kdy bude surovina na světovém trhu chybět. To vše se může projevit až za čas, protože momentálně je hlavním tématem neprůchodnost Hormuzu. Ropné státy arabského poloostrova budou potřebovat peníze na svou obnovu a Emiráty byly vůbec nejčastějším terčem iránské střelby, dokonce i před Izraelem. Jiná je politická rovina. Mezi Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty se už delší dobu odehrává jakási studená válka, navzdory tomu, že jsou oba státy členy Rady pro spolupráci v zálivu. Zatímco tváří v tvář Kataru a Iránu se jejich zájmy shodovaly, v jiných otázkách se naopak dostávaly stále častěji do konfliktu, co do cílů i metod. Riad dával přednost opatrnosti a udržování statu quo. Menší a mnohem méně lidnaté emiráty se snažili prosadit agilitou a schopností stát se rozhodující silou v citlivých záležitostech. Zasahovali do řady konfliktů na širším Blízkém východě, od Libie přes Súdán, Palestinu, Somálsko a Somaliland až po Jemen. Často podporují separatistická hnutí a stávají se tím hráčem, který významem přesahuje velikost samotných emirátů. Saudská Arábie a Emiráty se také přetahují o investice do nových technologií, například datových center, a o to, kde budou sídlit významné zahraniční firmy. Jde o to, jak uživit a zaměstnat obyvatelstvo i bez příjmu z ropy. Nad tím vším se vznáší otázka, jak vlastně bude vypadat oblast Perského zálivu po této válce. Nejde jen o to, jak a v jaké podobě přežije íránský režim a jak bude vypadat jeho role ropného exportéra, ale i o to, jak dosáhnou stability nutné pro další rozvoj, tedy i jaké vzniknou vojenské aliance mezi tamními zeměmi a proti komu, a také s kterými velmocemi opodál, Pákistánem, Indií, Tureckem, Egyptem, Izraelem, ale také Ruskem, Čínou a Spojenými státy. Je tu také nezodpovězená otázka budoucnosti ropy. Svět se pravděpodobně začne odklánět od ropy ze zálivu. Vlastně se to už děje. Případně od ropy vůbec. Státy arabského poloostrova budou muset tomuto trendu nějak čelit novými ropovody, plynovody a různými dopravními stavbami, které by je zajistily před blokádou a dalšími hrozbami. To vše bude stát mnoho peněz, zatím především petrodolarů.
5: To byl Jan Fingerland. Na ruském území se čím dál drastičtěji začíná projevovat válka s Ukrajinou, což může vést prezidenta Putina k nějaké zatím netušené reakci, která by hořící a dusící se zasažená ruská města do jisté míry zaclonila. A slovo má Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
8: Muž kolem 50 let ve větrovce a čepici se nervózně prodírá ke vchodu do nádraží. Hlasitě a sprostě nadává a natáčí na mobil černý sloup dýmu. Z něhož tu a tam šlehají plameny. Jeho řeč postrádá souvislost. Zdá se, že je prostě šokován tím, co se děje. Cituji z reportáže ruského média Berek z Tuapse na černomořském pobřeží, kde bylo ukrajinským útokem před několika dny opakovaně zasažena místní rafinérie. V reportáži je mnoho momentek z místa, které jsou dvě další. U Leninova náměstí přechází silnici muž v bundě s nášivkou v podobě ruské vlajky. Dívá se na kouř a zlostně si odplivuje. Tak vítejte v letoviscích Krasnodarského kraje, říká muž jen tak do prázdna. Kolem mě se schrbná prochází starší žena. Po několika metrech se náhle zastaví a otočí se mladý muži. Víte, že tahle vaše maska vydrží jen 4 hodiny? Pak ji musíte vyměnit, pracuji v nemocnici. A vůbec, užívejte selen. Vyplavuje z těla všechny svinstva. I tohle? Ukážu na sloup dýmu ze jejími zády, který k poledni vyrostl do obludných rozměrů. I tohle. Reportáž končí poznámkou, že v Tuapse teče po ulici řeka hořící ropy. Videa s tímto apokalyptickým dějem se objevila na YouTube. Přibližně ve stejnou dobu gubernátor Permského kraje na Uralu Dmitrij Manochin oficiálně prohlásil, že v regionu došlo k zasažení blíže neurčeného průmyslového podniku. Varovná služba vyzvala obyvatele, aby si udělali zásoby vody a jídla. Ráno ve čtvrtek 30. dubna se objevily informace o nových explozích v Permu. Bylo zasaženo zařízení AVT-4, které provádí primární zpracování ropy za účelem získání paliva a strojního oleje. Týžden v Dzeržinsku v Nižegorodské oblasti místní obyvatelé hovořili o zásahu do továrny na výrobu výbušnin, zatímco úřady mluvili o vznícení trávy. Vojenská přehlídka 9. května na Rudém náměstí se kvůli teroristické hrozbě uskuteční bez techniky, oznámil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Co na to všechno vládce Ruska Vladimír Putin? Vyjádřil se jen k Tuapse. Zdá se, že žádné vážné nebezpečí nehrozí. Lidé na místě zvládají výzvy, kterým čelí. Jinak se věnoval veřejnému vysvětlení, proč není zemí vycházejícího slunce Japonsko, nýbrž Rusko. Podle Putina je ruská Čukotka východněji než Japonsko. Hořící a dusící se ruská města jsou na první pohled největší koudelí hořící u Putinova zadku. Ale o nic méně výbušné je rozhodnutí osekat vojenskou přehlídku na Rudém náměstí. Přehnané připomínání vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce je totiž hlavním ideovým pilířem režimu a ospravedlněním války proti Ukrajině. Putin je situací tlačen do akce takové velikosti, která by přehlušila rostoucí krizi v zemi. Polský premiér Donald Tusk v nedávném rozhovoru pro Financial Times hovořil v této souvislosti o potenciálním

0: jak položil, tak se hned na ní také pokusil nalézt odpověď.
1: 1. máj je ten z novodobých svátků, kterému bylo ublíženo tak, že dodnes spíš vyvolává posměch než zamyšlení nad tím, co jim před bezmála 150 lety jeho iniciátoři zamýšleli. Není náhoda, že se ho ve 20. století postupně zmocnili nacisté a komunisté. Oba jej zvali svátkem práce. Ti první nalezli v práci způsob, jak jejím prostřednictvím vraždit nevinné lidi. Ti druzí pro změnu ten svátek vykleštili a proměnili jej v existenční pochody. Lid obecný se dokonce neodvážil neúčastnit se prvomájového průvodu i v roce 1986, kdy nad Evropou visela hrozba černobylského jaderného mraku. O komunistech si staří sociální demokraté nedělali nejmenší iluze už ve chvíli jejich zrození. V prosinci roku 1918, kdy se bolševicko-komunistický mor začal s jistým úspěchem roztahovat po Evropě, napsal německý sociálně demokratický list Vorwärts, že komunismus je ideologií flákačů, štítících se práce a sázejících namísto toho na militarismus. Přesnější vymezení komunistů by jeden sotva pohledal. Práce stejně jako u nacistů i u komunistů představovala způsob, jak lidi znevolnit, pokud ještě nejsou určeni, skrze práci k likvidaci. Svátek práce proto měl podobný ráz. Občan, který se jeho oslav neúčastnil, si koledoval, když ne o existenční likvidaci, tak přinejmenším o likvidaci existenciální. Přesto už více než 30 let dlužíme tomuto svátku rehabilitaci. Stojí za to rehabilitovat aspoň onen čtvrtek 1. května 1890, kdy lidé práce v evropských metropolích vyrazili do ulic, aby společně demonstrovali vzájemnou solidaritu a vyjádřili svoji vůli zavést nejen 8-hodinovou pracovní dobu, ale i všeobecné volební právo. Ať jsme již na zevrubné poznání 1. máje měli více než 30 let, dodnes to podstatné netušíme. Šlo o svobodu, demokracii a solidaritu.
0: Míní publicista Ivan Štern.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Poslední položkou pátečních názorů a argumentů obyčejně bývá glosa Evy Turnové, ale není tomu tak dnes, dáme ji o něco dříve. A těžko říct, jestli každý nově nastěhovaný z města do vesnice tak hladce zapadne, jako právě ona, autorka následujícího textu. Ale glosy hudebnice a publicistky Evy Turnové se, jak známo, vyznačují určitou nadsázkou.
3: Ve vesnici, kam jsem se přesunula, natrvalo se snažím zapadnout. Sázím afrikány, nepletu si velkoobjemový odpad s nebezpečným a v lese sbírám klacky o průměru maximálně 7 cm. Pro jistotu nosím metr. Na vesnici je důležité nevyčnívat ani větví. Většina lidí znám od vidění. Každý si střeží své soukromí. Minulý týden za mnou přijela kamarádka s dcerou a ta si taky přivezla kamarádku. No, ale v sobotu s váma nebudu, hraju v Liberci, řekla jsem. Nevadí, my se nějak zabavíme. Když jsem se o půlnoci vracela z koncertu, vesnice byla osvětlená jako při natáčení. Všude hasiči, sanitka, policie, dva osobáky úplně na šrot a ve zdi domu otvor, kterým by prošla kráva. Uprostřed toho všeho stála moje kamarádka bílá jako stěna. Holky se zabavily, lokly si mojí meruňkovice, vzali si klíče od auta a při návratu nevybrali zatáčku a trefili dvě stojící vozidla a zeď. Dobrý večer, vy jste ten s tou zdí, říkám panu Večeřovi, mě to strašně mrzí. Ale prosím vás, to nic, my jsme to taky v mládí různě zkoušeli, jenom jsme měli štěstí, že jsme vybrali zatáčku. Přijďte

0: Zítra na kafé. Ráno volá starostka. Ale nic si z toho nedělej, je to jenom plech. Hlavně, že jsou všichni zdraví a víš co? Uděláme na tom místě bouračky koncert. Pak zazvonili manželé, majitelé dvou nabořených aut. Asi přijdeme o práci, paní, nemáme čím jezdit. Pojďte dál, udělám vám kafe, řeknu. Schlíple. Kafe si dám ráda. Vy malujete, ukažte. No tenhle vlk, to se vám teda moc nepovedlo, to bych načmárala i já. Můžem si tykat. Když odcházeli, objímali jsme se. Večer nesu zbytek Meruňkovice večeřovým. No a co, nechcete s náma zítra jít plavat, ptá se pan večeře. Mimochodem, já jsem Milan, tak na tykání. V bazénu se ukáže, že Milan je plavčík. Ztrácíš tempo, vydechuj nosem, Evo. To je zákon aerodynamiky. Volá na mě z okraje bazénu. Neboj, my tě to naučíme. Druhý den mě zastaví místní učitel. Slepice sice nenesou, ale paní Evo, dám vám platovajec, když mi řeknete, jak to bylo. V Janovicích doufám, že jste jela opilá na traktoru. Lidi na mě pomrkávají a zdraví mě jménem. Občas někdo zamumlá. A turnová známá firma. Kafíčko střídá panáka nebo plavání. Nestíhám sázet afrikány. Z lesa jsem omylem přinesla pařez a matraci vyhodila do bioodpadu. Ukázalo se, že aby člověk zapadl, nestačí sázení, třídění a samozběr. Někdy je k tomu potřeba rozbít cizí zeď.
1: A po Evě Turnové už jenom jedna repríza, a to z pera Lukáše Jelínka, která má název Hra na schovávanou nekončí. Nově totiž chce Andrej Babiš do obranných výdajů zahrnout i nemocnici.
2: Je to hotovej nezmar, jako nějaký bouška z Libně. 18krát za večer ho vyhodili od Exneru a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku. Takovej byl vytrvalej, že by se mohl stát ministrem nebo poslancem. Tento citát z Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války nikdy nesklame, zvlášť při pohledu na českou politiku. Tentokrát jej můžeme aplikovat na snahu vlády Andreje Babiše vykazovat jako obranné výdaje i ty, které s naší bezpečností souvisejí jen volně. Premiéra přitlačila ke zdi metodika Severoatlantické aliance, podle níž Česká republika nevydává na obranu sjednaná 2% hrubého výkonu ekonomiky. Sice nám dlouho tvrdil, že generálního tajemníka NATO Marka Rutteho i naše spojence přesvědčí o opaku, leč nepovedlo se. Babišovi tak nezbylo, než přiznat, že letos budou činit tyto výdaje jen 1,78% HDP. Ale co v příštích letech? Vláda je v kleštích. Na jedné straně už i Babiš akceptoval závazek směřovat v horizontu 10 let 3,5% na vojenské výdaje a 0,2% na infrastrukturu. Na straně druhé však ve státní kase chybějí peníze. A to, co stát na příjmové straně získá, hodlá koalice ANO, SPD a motoristů vynaložit zejména na uspokojování potřeb domácích voličů. Jako nejpohodlnější řešení, kdy zabijete dvě mouchy jednou ranou, se rýsuje zahrnutí nevojenských výdajů mezi vojenské. Když to nevyšlo letos, třeba budeme na přes rok úspěšnější a to Babiš zkouší dál, jako onen nezmar z Libně. Čerstvým nápadem je inspirovat se v Izraeli či Turecku a postavit vyhlíženou novou velkou nemocnici v Praze, co by vojenskou. Copak by to nebylo příjemné, kdybychom těch několik desítek miliard, které bude stát, vyúčtovali jako výdaje na obranu? Původně se u civilního projektu, majícího v budoucnu ulevit stávajícím pražským nemocnicím na pravém břehu Vltavy, zvažovalo kvůli finančním úsporám využití modelu PPP, tedy partnerství státního a soukromého sektoru. Kdyby však na to kývlo na primárně armádní zacílení, nemusela by být tato položka ani zahrnuta do rozpočtového deficitu a české veřejné finance by hned vypadaly veselej. Babiš, aby si pojistil, že bude vyslyšen, nezmiňuje pouze zdravotnický efekt, nýbrž také možnost existence krizového štábu v podzemí. Vojenských nemocnic už má přitom Česko dostatek v Olomouci, Brně a pražských Střešovicích. Kritici Babišova záměru si navíc všimli, že vojenské nemocnice se nezabývají porodnictvím, neonatologií a dalšími obory. O ledovou sprchu se jako obvykle postaral prezident. Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za 10 let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí, nechal se v pondělí slyšet Petr Pavel, jenž na rozdíl od vládních představitelů nepředpokládá, že by NATO špitál za obranný výdaj uznalo. Ale žádný strach, Když Babiš neuspěje s tímto trikem, pokusí se nepochybně o jiný. Třeba vsadí na holubice míru a jejich chov bude v Bruselu vydávat za obranný výdaj. On přece chce mír, nikoli válku, a podle toho míní z rozpočtu vynakládat peníze. V jednom však dejme vládě za pravdu. Procenta a cifry skutečně nejsou všechno. Mnohem víc záleží na vůli se efektivně bránit a disponovat se spojenci takovou odstrašující silou, jaké se případný agresor zalekne. Její absence je ovšem mnohem smutnější zprávou než neschopnost dostát tabulkám aliančních účetních.
1: Repríza úterního komentáře Lukáše Jelínka ukončila toto vydání názoru a argumentů sváteční, prvomájové, a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
3: Serhy Plochy, Černobyl, historie jedné katastrofy. Z překladu Petra Kovaříka knihu pro rozhlas připravil Marek Pivovar. V režii Tomáše Soldána čte František Strnad.
4: Nezávislý atom. Toho teplého letního rána 24. srpna 1991 se u budovy ukrajinského parlamentu v centru Kyjeva sešly tisíce lidí. Byla sobota a mnoho Kyjevanů, kteří by jinak byli v práci, demonstrovalo. Byli tam ale lidé z celé Ukrajiny. Měli transparenty s nápisy Pryč z KSSS, Ukrajina opouští SSSR a Nefašistickému svazu. Před několika dny 19. srpna zastánci tvrdé linie v Moskvě pod vedením šéfa KGB Vladimíra Krjučkova sesadili Michaila Gorbačova a vytvořili státní výbor pro výjimečný stav, který se snažil prezidentovi demokratické reformy zvrátit. Pučisté Gorbačova izolovali v letním sídle na Krymu, ale nepodařilo se jim zatknout jeho politického rivala, charismatického ruského prezidenta Borise Jelcina, který Moskvany zmobilizoval k obraně demokratických svobod. Bojáci odmítli masovou vzpouru potlačit a večer 22. srpna bylo po převratu. Triumfující Jelcin přivezl Gorbačova zpět do Moskvy, ale moc, kterou během pokusu o puč získal, mu předat odmítl. Přinutil Gorbačova, který byl stále ještě v šoku, propustit bezpečnostní ministry a přijmout ty, které mu doporučil. Ruský prezident také zakázal činnost Gorbačovovi poslední mocenské bašty komunistické strany. Jelcinův kontrapuč z něj udělal nejmocnějšího politického hráče v Moskvě. Ukrajinská stranická elita dostala strach a vůdcové opozičních sil v republice byli znepokojeni možností opakovaného převratu zastánců tvrdé linie. Nadále zůstávat pod kontrolou Moskvy netoužil nikdo z nich. Stejně jako v případě katastrofy v Černobylu, našli vládci i opozice společného nepřítele v Moskvě. Ale nemohli se shodnout na tom, zda mají požadovat autonomii nebo nezávislost. Příznivci ruchu požadovali nezávislost, zatímco stranická elita váhala. Kyjevané, aktivisté z ruchu a další podporovatelé demokratické reformy, kteří se ráno 24. srpna shromáždili před ukrajinským parlamentem, požadovali, aby komunistická většina v parlamentu vyhlásila úplnou nezávislost na Moskvě. Jak napětí před budovou parlamentu rostlo, předseda parlamentu Leonid Kravčuk, který byl kvůli své pasivitě během převratu v defenzivě, vyzval 49-letého spisovatele a aktivistu ruchu Volodymyra Javorivského, vedoucího parlamentní komise vyšetřující důsledky černobylské nehody, aby promluvil. Předtím představitelé Lidové rady, demokratické opozice v komunistickém parlamentu, předložili Kravčukovi řadu návrhů zákonů, o nichž chtěli nechat parlament hlasovat. Mezi nimi byla i deklarace ukrajinské nezávislosti, kterou navrhl Levko Lukjaněnko, disident, který strávil 25 let v gulagu a vnitřním exilu. Komunističtí poslanci prohlásili, že návrh neviděli a odmítli o něm diskutovat. Javorivský se rozhodl využít příležitosti, kterou mu Kravčuk dal, a deklaraci přečetl. Začínala výzvou k jednotě. Vážení poslanci, vážení hosté, náš drahý ukrajinský lidé. Řekněme, že toto není okamžik pomsty, ale okamžik pravdy. Řekněme, že ti, kteří se zde shromáždili, nejsou vítězové a poražení, ale ve skutečnosti jsme byli na hlavu poraženi všichni. Toto je naše šance nechat tyto spory minulosti. Poté přečetl prohlášení s klíčovou pasáží. Nejvyšší Sovět Ukrajinské Sovětské socialistické republiky slavnostně vyhlašuje nezávislost Ukrajiny a vytvoření nezávislého ukrajinského státu Ukrajiny. Výsledek hlasování všem vyrazil dech. 346 poslanců hlasovalo pro, pouze 2 proti a 5 se zdrželo. Cesta k osamostatnění Ukrajiny byla otevřena. Javorivský byl také předsedou komise, která zkoumala úlohu ukrajinské partaje a vládní elity při zatajování pravdy o rozsahu černobylské katastrofy a o poškození zdraví obyvatel. Mezi prvními cíly Javorivského vyšetřování byl bývalý ředitel elektrárny v Černobylu Viktor Brjuchanov. Ten si většinu trestu odseděl ve věznici na východní Ukrajině. Ve vězení byl místní celebritou. Když nastoupil, vyšli vězni z cel, aby si prohlédli člověka odpovědného za nejhorší technologickou katastrofu na světě. Nakonec se vrátil do práce v černobylské jaderné elektrárně a později pracoval pro státní agenturu zabývající se jaderným průmyslem. Mnoho jeho spoluobviněných takové štěstí nemělo. Bývalý hlavní inženýr Nikolaj Fomin se z šoku po katastrofě nikdy nezotavil. V roce 1988 byl přemístěn z vězení do psychiatrické léčebny a poté propuštěn. Jeho náměstkovi Anatolii Ďatlovovi, který řídil zkoušku turbíny na 4. bloku, se psychicky dařilo dobře. Svou vinu nikdy nepřiznal, ale trpěl akutní nemocí z ozáření a z vězení byl propuštěn v roce 1990 ze zdravotních důvodů. V té době už málo kdo věřil, že Brjuchanov, Fomin a Ďatlov byli hlavní viníci odpovědní za katastrofu. V listopadu 1991 komise sovětských jaderných vědců, vedená novým ředitelem Kurčatovova ústavu pro atomovou energii Evgeniem Velichovem, dospěla k závěru. Chyby v konstrukci reaktoru RBMK-1000, který se používal ve 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu, předznamenaly katastrofické následky černobylské nehody. Na jaře roku 1991 už šli Javorivský a jeho komise při hledání viníků po větších rybách, než byl Brjuchanov, a zaměřili se na vedení komunistické strany Ukrajiny a ukrajinskou vládu. Javorivský začal svou zprávu tím, že černobylskou nehodu charakterizoval jako především ukrajinskou národní tragédii. Biblická hvězda Peliněk padla na naši zem a otrávila nejen naše zrno, vodu a vzduch, ale i naši krev a nás samotné. Navázal na některá z témat, která se poprvé objevila v dílech a prohlášeních ukrajinských spisovatelů i jiných textech vydaných po Černobylu. Je jasné, že jsme lidé, kteří byli vyvoleni Bohem, pokračoval Javorivský. Snad nám naši sousedé neupřou alespoň toto. Kdo byl za tuto národní tragédii odpovědný? Javorivský obvinoval komunistickou stranu Sovětského svazu a její pobočku na Ukrajině. Tuto pobočku nazýval Malé Rusko, což byl název, který pro Ukrajince používali Rusové za dob carského impéria a který dnes ruský prezident Putin oprášil. Podle Javorivského komunismus jeho říše a militarismus spojili síly, aby zničili ukrajinský národ a ovládli jej jako kolonii. Jak toho dosáhli? Umístěním reaktoru se zásadními konstrukčními nedostatky 130 kilometrů od Kyjeva na soutoku tří ukrajinských řek Dněpru, Pripjati a Děsny. Pokud jde o otázku odpovědnosti za nehodu, Javorivský sprostil viny vedoucí pracovníky a inženýry, prohlásil je spíš za oběti než za pachatele. Namísto toho tvrdě odsoudil funkcionáře, kteří zlehčovali rozsah katastrofy, zatajili jej před lidmi a nepodnikli opatření k ochraně lidí před radiací, čím se dopustili obrovského zločinu. U vedoucích představitelů v takovém postavení je to zločin, který hraničí s genocidou vlastního národa. Nikdo z funkcionářů a politiků ovšem nakonec nebyl odsouzen kvůli promlčení. Prohlášení mělo spíše hodnotu symbolickou. I když vysvobození z moci sovětského impéria pomohlo odhalit pravdu o Černobylu, impérium zanechalo Ukrajinu s velkým nezaplaceným účtem. V té době se zdálo, že jediným způsobem, jak začít platit, je vrátit se k využívání jaderné energie. A přesně k tomu také brzy po vyhlášení nezávislosti na Ukrajině došlo. Tentýž parlament, složený z ekonacionalistů, který schválil celou řadu extrémně liberálních zákonů, vymezujících status oběti katastrofy v Černobylu a vytvořil Javorivského komisi k vyšetření odpovědnosti, byl nyní připraven ekologické zájmy zcela ignorovat a za nejdůležitější bod svého programu vyhlásil hospodářské cíle. Neviděl žádný jiný způsob, jak zachránit lidi před hladem a nově nezávislou zemi před zhroucením. V únoru 1990 odhlasoval ukrajinský parlament uzavření elektrárny v Černobylu do roku 1995. Požár v říjnu 1991 na druhém bloku, způsobený vadným přepínačem v turbíně, zničil část střechy turbínové haly a úkol se tak stal ještě naléhavějším. Parlament okamžitě odhlasoval odstavení bloku 2 a bloků 1 a 3, které dosud fungovaly do roku 1993. Dva roky před plánovaným termínem. Ale na podzim roku 1993, několik měsíců před plánovaným předčasným uzavřením, titíž lidé své předchozí rozhodnutí zvrátili. Zrušili usnesení ze srpna 1990, které stanovilo pětileté moratorium na výstavbu nových jaderných elektráren na Ukrajině a rozhodli, že jaderná elektrárna v Černobylu bude uzavřena až poté, co současné reaktory dosáhnou hranice své provozní životnosti. Příběh o katastrofě v Černobylu tak prodělal další náhlý zvrat. Globální kryt. 5. prosince 1994 podepsali Bill Clinton a ukrajinský prezident Leonid Kučma budapeštské memorandum, dokument, který poskytoval bezpečnostní záruky ze strany Spojených států, Ruska a Británie vůči hrozbám nebo použití síly proti Ukrajině, která se vzdala jaderného arzenálu z dob Sovětského svazu. Z dlouhodobého hlediska se tato dohoda pro Ukrajinu ukázala být naprostou katastrofou. O 20 let později, v březnu 2014, se Ukrajina bez jaderných zbraní stala cílem agrese jednoho ze signatářů budapeštského memoranda, když Rusko, nyní vedené prezidentem Vladimírem Putinem, anektovalo ukrajinský Krym a rozpoutalo ve východní části Donbaské oblasti Ukrajiny hybridní válku. Spojené státy a jejich evropští spojenci svou reakci omezili na zavedení ekonomických sankcí proti Rusku. Na odvrácení ruské agrese a obnovení územní celistvosti Ukrajiny to bylo málo a navíc pozdě. V době podpisu dohod v roce 1994 ale vypadala situace jinak. Ukrajině se dostalo významných diplomatických záruk, finanční pomoci a ujištění, že Rusko výměnou za jaderné hlavice bude i nadále Ukrajině dodávat palivo do jaderných elektráren, které používaly v Rusku vyráběný obohacený uran, včetně té černobylské. Kyjev se vzdal svých jaderných zbraní, ale v otázce Černobylu ustoupit nemínil. Zbytku světa to připadalo nepochopitelné. Dlouhá, mnohdy bouřlivá vyjednávání mezi Ukrajinou a západním světem vedla k mnoha peripetiím a vyústila v postupné odstavování jednotlivých bloků a úplnému uzavření v roce 2000. Velkou roli tu sehrála ekonomická situace a nedostatek elektřiny na Ukrajině i počínání Ruska. Nicméně v Černobylu zůstal rozpadající se sarkofág, který vyžadoval opravu. Výstavba domu, který musí vydržet dalších 100 let, začala v roce 2010. Termín dokončení, původně naplánovaný na rok 2005, byl později odložen na rok 2012 a poté na roky 2013 a 2015 a nakonec na rok 2017. Jeho náklady se odhadují na 1,5 miliardy eur, přičemž celkové náklady na projekt nového bezpečnostního containmentu překračují 3 miliardy eur. Uzavření jaderné elektrárny Černobyl trvalo 9 let od pádu SSSR a vybudování nového krytu poškozeného reaktoru více než čtvrt století. Mezinárodní společenství nakonec v souboji o bezpečnostní priority vyhrálo. Vztahy mezi oběma hlavními aktéry černobylského dramatu, západními finančními agenturami a ukrajinskou vládou, se podobaly vztahům v rodině s nezletilým dítětem, které slibuje, že nebude zlobit, pokud bude dostávat stále vyšší kapesné. Více než cokoliv jiného je to však příběh o střetu mezi nároky jednotlivých národů na hospodářský rozvoj a bezpečnosti světa, jakož i o hrozbě, kterou pro ně představuje politický a ekonomický úpadek jaderných mocností a nejistá budoucnost postimperiálních států. Moskva, bývalé hlavní město říše, odpovědné za návrh a provoz poškozeného reaktoru, zmizela za hranicemi Ruské federace a úklid tohoto nepořádku nechala na Ukrajině a mezinárodním společenství. Jenže ruská invaze na Ukrajinu v roce 2014 vedla k bojům pouhých 322 kilometrů od města Enerhodar, sídla jaderné elektrárny Záporoží, se 6 reaktory největší v Evropě. Válka také přerušila jaderný cyklus, v jehož rámci Ukrajina dostávala jaderné palivo z Ruska a své vyhořelé palivo mu posílala zpět. To, co zůstalo nezměněné, byly dlouhodobé důsledky černobylské katastrofy. Není pochyb o tom, že společnost jako celek byla na celá desetiletí traumatizována. Každý 6. ukrajinský dospělý hlásí, že je ve špatném zdravotním stavu, což je podstatně vyšší procento než v sousedních zemích. Lidé postižení černobylskou radiací vykazují nižší zaměstnanost a kratší pracovní doby než ostatní obyvatelé Ukrajiny. A pak je tu problém životního prostředí. Bez ohledu na nový kryt poškozeného reaktoru číslo 4 nebude v oblasti kolem jaderné elektrárny možné žít po dobu nejméně příštích 20 000 let. V dubnu roku 2016 si svět při připomínce 30. výročí katastrofy mohl konečně částečně vydechnout. Poločas rozpadu Cesia-137, jednoho z nejnebezpečnějších nuklidů uniklých během havárie, je přibližně 30 let. Je to nejdéle živý izotop cezia, který může ovlivnit lidské tělo prostřednictvím vnějšího působení či požití. Další smrtící izotopy přítomné během katastrofy se rozpadly už dávno. Jod 131 po 8 dnech a cezium 134 po 2 letech. Cezium 137 je z této smrtící trojice izotopů poslední. Ale do konce škodlivého působení nehody je ještě daleko. Testy ukazují, že cezium 137 kolem Černobylu se nerozpadá tak rychle, jak se předpokládalo. A vědci mají za to, že izotop bude i nadále poškozovat životní prostředí po dobu nejméně 180 let. Což je čas potřebný k vyloučení poloviny cézia z postižených oblastí s větráváním a migrací. Ostatní radionuklidy v regionu možná zůstanou navždy. Poločas rozpadu plutonia 239, jehož stopy byly nalezeny až ve Švédsku, je 24 000 let.

Evropské cestovní agentury dnes nabízejí výlety do Černobylu z Bruselu, Amsterdamu nebo Berlína za méně než 500 eur. Slibují bezpečnost, pohodlí a vzrušení. Město Pripjať a zakázaná zóna jako celek jsou místy, kde se zastavil čas. V roce 2015 odhlasoval ukrajinský parlament odstranění soch Lenina a dalších komunistických vůdců z ulic a náměstí. Ze zakázané zóny se tak přes noc stala komunistická rezervace. Leninova socha v centru Černobylu stále stojí, a když město navštívil na 30. výročí katastrofy ukrajinský prezident, zakryli úřady na příjezdu do města ceduly, na níž je vyobrazen Leninův řád. Cedule je teď vymalována v ukrajinských národních barvách, modré a žluté. V dubnu a květnu 1986 se hasiči, vědci, inženýři, dělníci, vojáci a policisté, kteří se nacházeli v jaderném Armagedonu zvaném Černobyl, snažili toto jaderné peklo uhasit. Někteří obětovali vlastní život, mnozí z nich zdraví a spokojenou budoucnost. Vyzkoušeli neuvěřitelná opatření. Do otevřeného reaktoru schodili z vrtulníků tisíce tun písku. Holýma rukama vykopali tunel, aby pod ním zmrazili půdu. Postavili podél břehů řeky hráze, aby zabránili kontaminaci vody v řece Pripjati a následně v Dněpru, Černém moři, Středozemním moři a Atlantiku. Tato opatření dosáhla zdánlivě nemožného. Reaktor se jim podařilo uspat. Dodnes nevíme, které ze strategií a technických řešení, jež Sověti použili, vlastně zafungovaly. Mohly některé z nich situaci zhoršit? Výbuch jaderného vulkánu se zastavil z důvodů, které vědci ani inženýři nechápali. Stejně jako zpočátku neměli tušení, proč vlastně reaktor vůbec explodoval. Nepředvídatelné události se stále dějí a způsobují nové jaderné katastrofy. Jako byla ta ve Fukušimě v Japonsku v březnu 2011, kdy následkem zemětřesení, následovaného vlnou tsunami, hned 3 reaktory prodělali částečné rozstavení jader a uvolnili záření přímo do Tichého oceánu. Svět obývá stále větší množství lidí a ti potřebují elektrickou energii. Většina populačního růstu zeměkoule nastane v zemích, které už teď bojují s hladem a nedostatečnými zdroji. Většina nových reaktorů se dnes staví mimo západní svět, který je znám relativní bezpečností svých reaktorů a provozních postupů. V Číně se staví rovnou 20 nových reaktorů, dalších 9 v Rusku, 6 v Indii, 4 ve Spojených arabských emirátech a 2 v Pákistánu. Ve Spojených státech se staví 5 nových reaktorů a v Británii žádný. Dalším velkým polem neoraným pro jadernou energetiku je Afrika. Nestabilní Egypt úplně poprvé staví 2 reaktory. Jsme si jisti, že všechny tyto reaktory jsou bezpečné, že bezpečnostní postupy budou do písmene dodržovány a že autokratické režimy, které ve většině těchto zemí vládnou, neobětují bezpečnost svých lidí a světa jako celku, aby získali energii a peníze na zajištění rychlého hospodářského rozvoje pro miliony svých obyvatel. Přesně to se totiž v Sovětském svazu v roce 1986 stalo. Bezprostřední příčinou černobylské havárie byla nepodařená turbínová zkouška. Ale její hlubší kořeny spočívaly ve vzájemném působení mezi hlavními nedostatky sovětského politického systému a zásadními nedostatky v jaderném průmyslu. Je další jaderný Armagedon jako ten černobylský skutečně možný? Bezpečnostní postupy v jaderných elektrárnách se sice zlepšily. Nové reaktory vykazují úroveň bezpečnosti, o které si jaderní inženýři mohli v roce 1986 nechat jen zdát.
ale Fukushima ukázala, že nehody mohou mít různé příčiny. Zanedbání osobní disciplíny, chybu v konstrukci reaktoru nebo zemětřesení. Stoupá také počet teroristických útoků na jaderné elektrárny. Jeden takový pokus byl v březnu 2016 zaznamenán belgickými orgány. Kybernetické útoky hackerů jsou dalším nebezpečím, o čemž svědčí ten, který v červnu 2017 vypnul černobylské radiační monitorovací systémy. Ukrajinské úřady se domnívají, že přišel z Ruska. Výsledkem nejdůležitější černobylské lekce je zjištění, že bez mezinárodní spolupráce mezi zeměmi, které jaderné projekty rozvíjejí, to nepůjde. Další Černobyl si svět už nemůže dovolit.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký prezident Trump oznámil, že příští týden zvýší cla na dovoz evropských aut. Brusel podle něj nedodržuje obchodní dohodu. A premiér Babiš chce znovu jednat s vedením veřejnoprávních médií o změně financování. A k české hokejové reprezentaci se připojil Petr Sikora, nahradí zraněného Špačka. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Je sobota 2. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
3: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil, aby Spojené státy postupně stáhly z Německa 5000 svých vojáků. Počty jednotek v zemi se mají postupně snižovat v příštích 6 až 12 měsících. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. Rozhodnutí už předtím avizoval prezident Donald Trump, který v minulých dnech zkritizoval Německo za údajnou neochotu podpořit Spojené státy ve válce proti Íránu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chce opět sejít s vedením Českého rozhlasu a České televize. Pro Radiožurnál uvedl, že to plánuje po skončení připomínkového řízení u vládního návrhu změn financování veřejnoprávních médií, který nedávno předložil ministr kultury Otto Klempíře za Motoristy. Návrh ruší poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas v současné podobě a převádí jejich financování pod státní rozpočet. Připomínky chce předseda vlády projednat i v koalici.
4: To vyhodnotíme, řekneme si to v koalici, potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek.
2: Babiš zdůraznil, že odmítá, že by šel návrh proti svobodě a demokracii. Prvomájový svátek práce slavili na pražském Střeleckém ostrově zástupci levicových stran. Po komunistech dorazili sociální demokraté. V poledne pak stovky účastníků anarchistického setkání vyrazili na pochod centrem Prahy.
5: V nádražní ulici na demonstranty čekali příznivci krajní pravice. Zasáhla proti nim speciální pořádková jednotka, říká mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová.
6: Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě v ulici Nádražní, kde došlo k první potyčce, kterou jsme řešili. Následně jsme provedli kontrol, tam je několik desítek osob. Další omezená osoba byla v restauraci v ulici Nádražní.
5: Střetu s účastníky pochodu policisté zabránili. Už ráno na Střeleckém ostrově oznámil expremiér Jiří Paroubek spolupráci s KSČM do podzimních voleb.
7: A chtěl bych vyzvat také ty další levicové a levostředové strany, aby se připojili.
5: Jen kousek dál u vstupu na Střelecký ostrov pak začalo sbírat podpisy nové politické uskupení založené bývalým premiérem Vladimírem Špidlou. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: V desítkách zemí celého světa se na 1. máje konaly demonstrace a pochody. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Například ve Francii se protestů účastnilo na 300 000 lidí. Ve městě Amiens demonstranti vysypali mouku na šéfa socialistů Oliviera Fora a v Lyonu nebo Paříži se střetli s policií.
8: Demonstranti zapalovali červené dýmovnice, házeli po policistech petardy, křičeli vypadněte. Policisté rozháněli davy slzným plynem a obušky.
9: Právo demonstrovat je stále víc zpochybňované. Chceme zastropovat ceny pohonných hmot a přerozdělit zisky společnosti Total, které utržila díky válce na Blízkém východě.
10: Dorian je zdravotník v Paříži, podporuje znárodnění energetické společnosti Total, která potvrdila, že v prvním čtvrtletí letošního roku její zisky zisk činil přes 120 miliard korun. To je zhruba o polovinu víc než ve stejném období loni. Politici včetně premiéra Sebastiana Lecornua firmu vyzývají, aby se o zisky rozdělala s lidmi. Total tvrdí, že bude i nadále zastropovat ceny paliv na svých čerpacích stanicích. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Prvomájové manifestace a průvody prošly taky městy ve Španělsku, Jižní Koreji nebo Turecku. Na Baťově kanálu začala nová plavební sezóna. Lodě můžou poprvé plout po novém 7-kilometrovém úseku za 400 milionů korun. Spojuje novou plavební komoru Rohatec, Sudoměřice a přístav v Hodoníně.
11: Ta loď je velká, těžká, dlouhá, že jo, a uhlídá to, aby byla rovně, aby nevymočila, nechytila někde těma šroubama, zvlášť, že fouká vítr ještě, tak to je dost náročné.
12: Před kapitánem Antonínem Kořínkem se po propůti úzkou komorou otvírá nový úsek kanálu. Končí v hodonínském přístavišti, říká šéf ředitelství vodních cest Lubomír Fojtu.
13: V souvislosti s tím jsme v Hodoníně rozšířili přístaviště pro stání dalších asi 8 plavidel a máme v plánu do budoucna v Hodoníně postavit koncový přístav.
12: Celý Baťův kanál teď měří 60 kilometrů. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Ztracená soška Oscara ruského režiséra Pavla Talankina se znovu našla. Informovala o tom německá aerolinka Lufthansa, se kterou režisér letěl ze Spojených států do Německa. Ostraha na letišti v New Yorku mu ale před nástupem na palubu přikázala sošku odbavit do zavazadlového prostoru.
14: Ruský režisér před odletem pořídil snímek krabice, do které zaměstnanci Lufthansy asi 4-kilovou pozlacenou sošku uložili. Oscara by prý mohl použít jako zbraň. Když Talankin přistál v Německu a chtěl si krabici vyzvednout, tak ji nemohl najít. Po několika hodinách Lufthansa oznámila, že je soška ve Frankfurtu. Americký režisér David Bornstein, který stojí za oceněným dokumentem spolu s Talankinem, postup newyorského letiště zkritizoval. Bornstein televizi BBC řekl, že nezná jiného tvůrce, který by musel sošku odbavit. Pavel Talankin získal prestižní ocenění za česko-dánský dokument Pan nikdo proti Putinovi. Snímek kritizuje ideologickou indoktrinaci ruských školáků. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Český rozhlas Dvojka dnes odvysílá speciální vydání pořadu Tobogan k 25. narozeninám Jiřiny Bohdalové. Herečka jeho sloví zítra. Dvouhodinový přenos vedený moderátorem Alešem Cibulkou se předtáčel minulý víkend v pražském divadle Hibernia.
15: Přichází paní Jiřina Bohdalová.
16: Ve vyprodaném sále Jiřině Bohdalové ve stoje tleskalo přes 800 diváků. Publikum bavila jednou historkou za druhou.
17: Mě potěšil Míra do rutě. Jsem říkala, ježiš, to mě to sluší. Bych bývala za mnoha měla zájem. A on pál, tak jsem ještě nebyl na světě.
16: Mezi gratulanty byly Miroslav Donutil, Karel Šíp, Carmen Majerová nebo režisér Zdeněk Zelenka. Celý speciální díl pořadu Tobogán odvysílá Český rozhlas Dvojka od 11 hodin. K vidění bude záznam i na rozhlasovém YouTube kanále, a to od neděle. Tereza Cidlová, Radiožurnál.
2: Českou hokejovou reprezentaci posílil na českých hrách třinecký Petr Sikora a v nominaci nahradil zraněného Michaela Špačka. Kapitán reprezentační dvacítky Sikora mluví o rychlém přesunu z Třince do Českých Budějovic, kde se turnaj Eurohockey Tour hraje.
18: Jsme měli autogramy, já jdu v Třinci a volal mi náš pan manažer Peterek. Že jsem zbalil a odjet jsem nejrychleji tady, takže jsem v 8 z Třince vyrazil a jel jsem tady. Jsem se ještě stěhoval z bytu a celý byt mám v autě, takže jsem si to přivezl tady i sebou. S tím českým dresem se cítím na tom ledě ještě líp než normálně.
2: Další utkání českých hokejových her odehraje domácí celek od 16 hodin proti Švédům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté do 18 let budou na světovém šampionátu na Slovensku hrát o bronz. V semifinále totiž prohráli se Švédskem 3-4 v prodloužení. O třetí příčku se mladí Češi utkají s Lotyši od 15 hodin.
19: Nehody na silnici 63 na Teplicku a v Praze. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína na sjezdu z exitu 38 Brušperk už bez omezení. Nehodu motorky pod dálnicí došetřili. Na silnici 63 z Řehlovic a od D8 do Teplic. Nehoda a také omezení. Zhruba na 5. kilometru jsou na vozovce. Po střetu osobního auta se zvěří provozní kapaliny a poblíž stojí havarované vozidlo. Opatrně. V Praze Letňanech zřejmě skončil majáles a srazila se dvě osobní auta. Následky nehody brzdí už tak hustý provoz v Letňanech a v okolí. Nehoda je na křížení ulic Veselská Tupolevova na kruhovém objezdu u obchodu Lidl. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Klimatologové upozorňují na to, že polovina Česka aktuálně trpí silným půdním suchem. Proč tomu tak je? Jaké to může mít důsledky? A co plyne pro Česko z nejnovější zprávy o vývoji klimatu v Evropě? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Dobrý den, zdravím vás do Brna.
21: Dobrý den, vámi posluchačům.
20: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme ve čtvrtek odpoledne, v době, kdy hasiči varují před rizikem požárů kvůli suchu a kdy den co den přichází minimálně jedna zpráva týkající se sucha v půdě, v lesích, o chybějící vodě v jihočeských rybnicích. Je ta aktuální situace v Česku, pokud jde o sucho, opravdu tak mimořádná s ohledem na období, tedy na přelom dubna a května?
21: Tak na to, že máme vlastně konec dubna, začátek května, měli bychom si stále užívat dostatku zimní vláhy, tak naše krajina tak rozhodně nevypadá. A my jsme si toho dostatku zbytku zimní vláhy užívali v březnu, kdy naše vegetace byla výrazně zelenější, než bylo obvyklé, a ten průběh jara minimálně tady na jižní Moravě byl poměrně příznivý a zelený, ale týkalo se to většiny republiky. V posledních týdnech ale ten nedostatek vláhy se začíná projevovat a je vidět nejenom na růstu stromů a průtocích, kde to je jaksi staršího data, ale i v případě zemědělských plodin, že jsou naši zpravodajové Intersucha vážně znepokojeni. A mluvil jste i o požárním riziku, tak z našich zhruba 220 stanic monitorujících vlhkost paliva po českých lesích, tak naprostá většina z nich hlásí nezvyklé nízké hodnoty a řekněme hodnoty, které bychom očekávali možná nejdřív na konci května nebo spíš v červenci, ale rozhodně ne na konci dubna.
20: Dá se ta letošní situace srovnat s minulými lety?
21: Tak je pravdou, že s probíhající změnou klimatu a tím, že nám začíná dřív vegetační období, tak my prostě vždycky na jaře máme méně vody, než jsme mývali ve většině let mezi lety 1961 a současností. V kontextu třeba posledních 10 let, tak to letošní jaro se až tolik nevymyká. Prostě měli jsme jara 2015, 2017, 2018, kde také jsme viděli jako častější nástup sucha. Nicméně ten letošní rok je relativně razantní a to, co je na něm zajímavé a možná výjimečné, vlastně se týká i našich pohoří, vlastně všech našich klíčových pramenných oblastí. No a z toho potom plynou i ty problémy, které pozorují kolegové hydrologové a vodohospodáři.
20: Čím to sucho, které popisujete, čím to je, že letos je ta situace taková, jaká je? Může za to hlavně mírná zima, během které moc nesněžilo?
21: Určitě tomu přispěla. Ono srážek jsme neměli až tak málo, nicméně zima byla nadprůměrně teplá. A to vedlo k tomu, že tím, že srážky nebyly ve formě sněhu, většinou zřejmě to byl déšť, tak ta voda odtekla nebo se vypařila nebo byla spotřebována rostlinami během té teplé zimy a o tom nic bylo na jaro a ještě méně na léto. A je potřeba říct, že to není věc, která se týká jenom Česka. Aktuálně významná část střední Evropy se potýká s podobnými problémy jako my. Asi nejhůře postiženou zemí aktuálně je Polsko, ale když půjdeme od pobřeží Atlantského pobřeží Francie k hranicím Ukrajiny, tak se prostě budeme pohybovat v území, které je suší, než je obvykle.
20: Mluvili jsme tedy o dopadu zimy. Má to ještě nějaké další příčiny, ta aktuální situace?
21: A jednou z těch základních, a ono to s tím souvisí, to co je pod všemi těmi změnami, jež pozorujeme, tak je postupné oteplování planety a změna celkových klimatických poměrů, které v zásadě zatím v Evropě vedou k tomu, že začíná nám dříve vegetace v našich zeměpisných šířkách, ale zůstávají stejné srážky a tím pádem ta vegetace vlastně pracuje efektivně s menším množstvím vody, než by potřebovala, a proto se nám častěji dostavuje stres z nedostatku vláhy. Další věcí, kterou vidíme, je změna charakteru srážek, to s tím, jak výrazně ubylo zimních srážek, tak se nám srážky během zimy neakumulují a nedoplňují potom půdní profil. A protože tohle je proces, který trvá už několik desítek let, tak nám postupně v krajině ta voda ubývá a dá se říct, že ne úplně bez zbytku, ale téměř každý další jaro začínáme s o něco nižšího hodnot.
20: Když se dívám na aktuální mapu projektu Intersucho, tak v dlouhodobém normálu jsou v podstatě jenom oblasti na jižní Moravě a na sever a severozápad od Prahy. Proč zrovna tam není takové sucho jako ve zbytku republiky?
21: No, ono je potřeba říct, že tady se projevuje ten efekt toho jarního sucha, které dříve na jižní Moravě a ve středních Čechách se objevovalo zhruba v téhle době. Jsou to ty nejteplejší oblasti, kde, řekněme, po zimě, která bývala chudší na sníh i v 60. 70. letech oproti Vysočině, tak prostě už v dubnu byly pole relativně suché, začínalo se normálně s polními pracemi, jenomže jak si teď to postihuje i Českomoravskou vrchovinu a další výše položené oblasti, zatímco na jižní Moravě a ve středních Čechách je to jakoby ten běžný stav. Je potřeba také říct, že jakmile půdní poměry nebo ta půda je relativně suchá, což je případ povrchové vrstvy na jižní Moravě, no tak ona už nemá kam dále vysychat. Ona už ta situace nemůže dále příliš zhoršit, takže lze také říci, že ty nejsušší oblasti ne, že by nezažívaly sucho, ale prostě bohužel oni mají nedostatek vláhy jaksi ve své DNA a tím pádem ta dynamika třeba klimatické změny tam na první pohled není tak patrná. Bohužel, jakmile dojde na nárůst teploty, což očekáváme potom v těch letních měsících, tak jsou to právě ty oblasti jižní Moravy a středních Čech, kde se sucho kombinuje s extrémně vysokými teplotami, čehož většinou třeba Vysočina nebo naše pohoří bývají uchráněny, a tahle dvojkombinace právě nejvíce ohrožuje zemědělské plodiny a stromy, vegetaci obecně.
20: Bioklimatolog, člen týmu projektu Intersucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Czech Globe, profesor Miroslav Trnka, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak to všechno, o čem jsme teď mluvili, působí na přírodu? Na rostliny?
21: Tak samozřejmě příroda a rostliny mají poměrně velkou plasticitu. Oni si dokážou ze spoustou věcí relativně dobře poradit a pokud řekněme ve druhé polovině nebo ještě v polovině května přijdou srážky, tak je možné, že významnou část těch negativních dopadů to dokáže zahladit. Je potřeba ale říci, že minimálně do nějakého 7. 8. května v té předpovědi na Intersuchu nevidíme velkou naději na zásadní změnu, byť prostě zhruba za týden někdy ve středu by mohly přijít srážky a to by byla určitě dobrá zpráva, ale to nám indikuje zatím jeden, možná dva ze tří modelů, které vidí tak daleko. Takže to je jako první zpráva. Ano, je pořád ještě brzo v sezóně a spousta věcí se může napravit. Také je třeba říct, že my sledujeme vlastně reakci vegetace. Vidíme, že co se týče zelenosti krajiny, tak zejména na východě Česka jsme fakt v posledním týdnu zažili poměrně významné zhoršení té situace. Pořád je krajina zelenější, než je obvykle na většině míst v Česku, snad s výjimkou Polabí, ale jinak vidíme postupné zhoršování té kondice vegetace. A pokud jde o dopady na zemědělství a vlastně na kulturní plodiny, tak oproti minulému týdnu naše zpravodajové Intersucha výrazně zhoršili náhled a prakticky na celém území najdeme pěstitele, kteří se potýkají s nedostatkem vláhy minimálně pro některé plodiny, ať jsou to třeba brambory nebo vyseté jařiny, ale někteří hlásí poškození ozimu. A naši kolegové ze sítě Dendronet, spolu s kterými monitorujeme na Czech Globe kondici lesů, tak jednoznačně ukazují už od března, že stromy rozhodně nejsou v dobré kondici. přes celou Českou republiku a že vykazují nižší přírůsty, než bychom očekávali.
20: Na to se samozřejmě také chci zeptat. V posledním týdenním souhrnu je varování, že lesy se dostávají do stavu vodního stresu, že 53% lesů už je ve stavu vysokého stresu, dalších 19% ve stavu extrémně vysokého stresu. Co to znamená? Jaké tohle má dopady?
21: Zase lesy a stromy jsou jako velmi plastické ekosystémy, které si dokážou s krátkodobým kolísáním dostupnosti vody poradit. Na druhou stranu i lesy jsou naší vlastně, jako je to hospodářská základna určité části třeba dřevozpracujícího průmyslu a je určitě dobré vědět, že jaká je kondice, řekněme, té hmoty a kolik nám přirůstá v našich lesích. Ukazuje to, že na začátku sezóny, kdy se vlastně z části rozhoduje o tom, jaká bude ta letošní produkce, tak nasycení vláhou je nízké a stromy na to reagují a v zásadě snižují přírůst. Současně to je ta špatná zpráva třeba pro kolegy z Hasičského záchranného sboru, jak v předpovědi, tak v aktuálním stavu je zřejmé, že lesy jsou suší než je obvyklé a máme nepříliš jaksi dobrou prognózu, jak co se týče vlhkosti potenciálního paliva, tak také rizika šíření požárů na příští dny, takže to v kombinaci s dnešním pálením čarodejnic nabádá určitě k opatrnosti, ale je potřeba říct, že zejména špatná předpověď na víkend, zvláště pak neděli a pondělí, takže to nejhorší zatím zdá se je teprve na cestě. Ale ty naše stanice fajerisku ukazují, že jsme opravdu na velmi nízkých hodnotách a že to jemné palivo v lese okolo 2 cm, tak je velmi, velmi suché.
20: Já připomenu, že náš rozhovor předtáčíme ve čtvrtek, abychom teď nezmátli některé naše posluchače, když říkáte,

0: dalších vodních plochách v Česku?
1: Je to podobné. Kolegové hydrologové ukazují, že průtoky jsou opravdu nezvykle nízké a navazuje to na sucho z loňského roku, které panovalo ve velké části střední západní Evropy. Zatímco my jsme ho nepozorovali příliš na vegetaci, tak v hydrologii se projevovaly velmi nízké stavy jak povrchových toků, tak stavů podzemních vod. Takže ano, je to něco, co není sice obvyklé, ale zase v kombinaci s tou probíhající klimatickou změnou je to očekávané. My jsme se zabývali nejenom vodním režimem krajiny, ale třeba teplotou vody v rybnících a i tam vidíme bohužel zhoršující se podmínky pro chov ryb, protože kromě sucha nás začíná ohrožovat i ta nezvykle vysoká teplota. Samozřejmě ta dvojkombinace nedostatku vody a vysoké teploty tak je pro vodní hospodářství v rybnících nebo rybářské hospodářství mnohem víc stresující než jenom jeden z těch faktorů, zatímco s jedním každým si dokáží v zásadě poradit třeba tím, že zvýší přísun vody do těch nádrží, zvýší frekvenci obměny a v některých případech tím můžou snížit teplotu, tak to v případě nedostatku vody ekologicky možná není.
0: Bioklimatolog z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd CzechGloub Miroslav Trnka zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Ve středu vyšla zpráva o stavu klimatu v Evropě za loňský rok. Vypracovalo ji Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, které provozuje meteorologickou službu Evropské unie Copernicus, také Světová meteorologická organizace. Hlavní titulek, který převzala česká média, zní, že Evropa v loni byla nejrychleji se oteplujícím kontinentem. Doplnění této informace je, že v loni zaznamenalo nadprůměrné roční teploty 95% evropského kontinentu. Co z té zprávy aby nejvíc zaujalo vás?
1: Mě z té zprávy zaujalo to, že to jde o třetí rok za sebou, který vlastně je rekordně teplý. Jistě byl to třetí nejteplejší rok, ale podíváte-li se pozorně na ty rozdíly, tak jsou v zásadě na druhém desetinném místě. Pohybujeme se mezi 1,4 a 1,5 stupně Celsia. To, že skutečně jde o teplení, které je, nebo vlastně odchylku teplot minimálně v tom globálním měřítku, která je jako poměrně značná. Současně poslední tři roky v součtu v tom průměru se téměř přiblížily 1,5 stupně, takže oteplení oproti předprůmyslové době. To oteplení je masivní, je konzistentní a to, že se nejrychleji otepluje Evropa, to je jeden fakt. Druhý je ten, že se samozřejmě oteplují kontinenty rychleji než oceány. To je důležité, když se bavíme o nárůstu globální teploty, že nárůst průměrné globální teploty o 1,5 stupně Celsia může také na pevnině znamenat skoro dvojnásobek. Takže to je potřeba vždycky mít na paměti a je to něco, co reálně zažíváme.
0: Čím to je, že se Evropa oteplovala víc než jiné kontinenty?
1: Dá se říct, nebo ty teplotní anomálie jsou často způsobeny, řekněme, relativně náhodnými procesy obecně, ale platí, že pevniny na severní polokouli se oteplují o něco rychleji, protože se otepluje obecně rychleji severní polokoule kvůli většímu zastoupení pevnin. Zkrátka pevniny hůře převádí vodu do podloží než oceány, které si tu vodu mohou vyměnit. To je jedna část. Druhá je ta, že některé významné teplotní anomálie souvisí s meandrujícím jet streamem, který zase má tendenci i nad Evropou se projevovat relativně často vzhledem k poloze našeho kontinentu.
0: Vy jste ve středu v ranním interview Radiožurnálu v souvislosti právě se zprávou o klimatu řekl, že pro nás jedno z klíčových poučení by mělo být, že budeme muset věnovat mimořádnou pozornost vodním zdrojům. Co to znamená a zahrnuje?
1: Zahrnuje to uvědomění si toho, že ať se na to díváme z jakéhokoliv pohledu, tak vlastně veškerou vodu, kterou v Česku máme k dispozici, musíme brát ze srážek. To znamená, ty, které přichází pouze na naše území, nepřitáká k nám žádná velká řeka, s tou vodou si musíme hospodařit sami a měnící se klima znamená několik věcí. Za prvé, snižuje se množství vody, které zůstává ve vodních tocích, ale logicky i množství vody, které se může zasáknout do půdy, protože zkrátka vegetace se snaží maximum té vody využít. A druhá věc je ta, že některé z těch tradičních zásobáren vody, jako jsou právě třeba rybníky, tak tu vodu ztrácí rychleji a někdy v těch

0: zvláště v nížinách je třeba rychleji, než na tu plochu toho rybníka ta voda stihne napršet. Takže o to víc zatěžují teda vodní zdroje ve svém okolí, nebo ty přítoky ve svém okolí, které potom se z té vodní plochy odpařují. Údolní nádrže jsou v tomhle efektivnější, ale zase nemůžeme je postavit všude. A když si to všechno postavíme vedle sebe, tak často se setkáváme s názorem, že ano, tak polovina lidí závisí na povrchových nádržích, ale druhá polovina na zásobách podzemní vody. A tyhle dvě věci spolu ale velmi úzce souvisí. Pokud dlouhodobě budeme mít málo vody v podzemních zdrojích, tak se to dříve nebo později propíše do těch zdrojů povrchových a my musíme dbát na to, aby ta naše rezerva byla vždycky dostatečná a odpovídala klimatickým poměrům, do kterých se blížíme. A my jsme většinu těch našich vodních zdrojů budovali v době, kdy klimatické poměry byly zhruba o 1,5 stupně chladnější než teď a o něco málo srážkově bohatší. Takže přestože byly budovány s dostatečnou rezervou a na větší spotřebu, tak se blížíme v příštích několika dekádách, málo dekádách k situacím, kdy prostě jednak objemem a zejména kvalitou těch vodních zdrojů budeme soupeřit s ostatními spotřebiteli, zejména vlastně vegetací v krajině. A pokud nepohlídáme to, že naše vodní zdroje budou méně zatěžovány znečištěním, tak budeme mít problém s tím, aby nám třeba povrchové nádrže sloužily jako zdroje pitné vody, prostě protože tam přiteče příliš málo čerstvé vody na to, aby naředilo znečištění a umožnilo ty přírodní procesy jaksi v míře, která zajišťuje, že potom úpravny vod jsou schopny ty vodu opravit.
1: Co s tím?
0: Je potřeba podle mě několik strategií, jednak mít to na paměti v případě definování strategických cílů dlouhodobých a investičních, opravdu pamatovat na to, aby regiony v Česku skutečně byly dobře zajištěny pitnou vodou. To se starají podniky povodí a vodárenské společnosti, ale musíme se dívat dál než za několik 15-20 let. Musíme mít širší časový rámec, minimálně 50 roku do budoucna, to znamená někam k roku 2075. Druhá věc je snažit se co nejefektivněji hospodařit s chemií ve volné krajině, jak znojivy, tak pesticidy. Byť je v zemědělství nutně potřebujeme, tak současně jakékoliv živiny, které se dostanou do vodotečí, potom v tom suším klimatu způsobují větší problémy pro nejenom ekosystémy, ale i kvalitu pitné vody. No a další věc je zabránit pokud možno erozi. Tohle se všechno lehce řekne, ale v situaci, kdy se nám současně mění klima, ti zemědělci se musí jako masivně přizpůsobovat požadavkům z několika front v situacích, kdy máme nevypočitatelné ekonomické trhy, ceny s energiemi, tak se z toho stává jako poměrně složitá úloha. A nemůže to být jenom rolí těch jednotlivých zemědělců, je potřeba, aby tady daleko aktivněji a motivačněji vystupoval stát. A také druhé strany jako jednotlivé komunity na obce, protože konec konců obce, které mají špatné zásobování vodou nebo horší se jim kvalita vodních zdrojů, tak vlastně ztrácí nejvíce a je to primárně v jejich zájmu. Měli by být těmi nejaktivnějšími hráči a těmi hybateli těch procesů, které potřebujeme nastartovat.
1: Na závěr bych se chtěl vrátit ještě k jedné věci, o které jste ve středu mluvil v našem vysílání. Kolega Petr Král se vás ptal na studie, které se objevují v poslední době, které popisují možnost oslabení nebo dokonce až zhroucení teplého oceánského proudění, které utváří naše evropské podnebí. Ptal se, jaké to bude mít dopady. Vy jste odpověděl, že by to bylo na delší povídání. Teď přece jenom máme trochu víc času, než bylo ve středu. Tak co by to znamenalo?
0: Tak znamenalo by to, že část těch věcí, které jsem teďka řekl, by bylo ještě složitější, než jsme o nich mluvili. V případě oslabení atlantické meridionální cirkulace, zjednodušeně jeho horní část tvoří Golfský proud, tak by zejména severozápadní Evropa ztratila podstatnou část energie, kterou má k dispozici a výrazně by se ochladila. Změnily by se klimatické poměry a to i ve střední Evropě. U nás by to ochlazení nebylo třeba o 5 až 7 stupňů, jako by mohlo počítat pobřeží Norska, ale bylo by výrazné. Byly by pravděpodobně větší rozdíly mezi zimou a létem, to znamená léta by byla kontinentálnější, suší a stále velmi teplá, ale zimy by byly drsnější, než jsou nyní. Takže jako jak pro zemědělství, tak pro spoustu procesů v krajině by to znamenalo výrazně horší zprávu, než je jenom zpráva o tom, že se nám globálně otepluje. Nepochybně by se zvedla variabilita, a to nejenom v Evropě, ale i v Severní Americe a v dalších částech světa, které jsou třeba důležité pro zemědělské hospodaření, ale hlavně bychom se dostali do situace, kdy jaksi počasí a ta základní struktura by se nepodobala té minulosti. A my bychom nepochybně měli problém, ještě větší problém s adaptací a s nějakým zvládáním těch každoročních výkyvů. Je to od samého počátku vlastně obav o oslabení nebo zhroucení té cirkulace jedno z hlavních témat, kterým se zabývají klimatologové a meteorologové, protože říkají, když tohle se stane, tak nám se v Evropě změní klima způsobem, který si opravdu neumíme téměř představit. Je to, jako kdybychom Evropu posunuli o několik set kilometrů dál na sever oproti současnosti. A ty důsledky si nikdo neumíme v tom konečném dopadu úplně představit. A proto se tomu snažíme vyhnout, proto i Evropa je vlastně lídrem ve snižování emisí. Ne tolik proto, že by to bylo jenom morálně správné a že také neseme poměrně velkou vinu na tom dosavadním oteplování, ale také proto, že my můžeme tou změnou klimatu v Evropě nejvíce ztratit. A je v našem zájmu, aby ostatní státy snižovaly emise. A pokud to chceme po nich, tak to musíme dělat také. No, samozřejmě alternativou je nedělat nic a čekat, co se stane a jestli se náhodou klimatologové nemýlí, ale já se obávám, že v tomhle případě ta naměřená data, a jsou to naměřená data, potvrzují téměř bez zbytku to, co říkají klimatické modely, zúžují to pásmo nejistoty a říkají, že nás v Evropě čekají poměrně výrazné změny, které se zatím budou hodně týkat západu Evropy a Skandinávie, ale nepochybně to bude mít dopady na naše území.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bioklimatolog, člen týmu projektu InterSucho, který působí v Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, profesor Miroslav Trnka. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Také děkuji, přeji všem krásný den a krásný prodloužený víkend.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Jak to bylo doopravdy?
3: Milí přátelé, my jsme asi před 5 lety uspořádali jednou zajímavou anketu. Zeptali jsme se našich diváků, co se jim vybaví při slově blaník. Tak odpovědi jsou zajímavé. Pro 5% respondentů byl blaník značkou televizoru Tesla. To byli starší diváci. 3% ho považovala za větroň. A 2% za kino na Václavském náměstí v Praze. 1% ze 100 dotazovaných odpovědělo, a to byl vlastně jeden člověk, že? Čili ten, byl to shodou okolností člen lidových milicí, tak ten odpověděl, že blaník je krycí název pro klidový stav útvarů v mrtvém období mezi významnými výročími. No a zbylých tedy 89% diváků správně odpovědělo, že blaník je hora, v níž podle pověsti dříme české vojsko. Tato anketa nám tedy potvrdila, že blanický mýtus je v našem národě dodnes živý.
4: Zaznělo představení divadla Járy Cimrmana Blaník. A právě s blanickým mýtem souvisí také otázka dnešního, jak to bylo doopravdy. Co je mýtus a co je skutečnost, že blaníčtí rytíři zachrání české země? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Je ale opravdu blanický mýtus stále živým? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.
5: Bez pochyby ano, protože ta naděje, že nám někdo přijede na pomoc, až nám bude nejhůř, je zcela uklidňující.
4: Za jakých okolností se domníváte, že tento mýtus je více přítomný ve veřejném prostoru, v mysli lidí, a kdy naopak třeba se upozadil?
5: Dle mého soudu se mýtus oživuje vždy, když se v národě něco děje, když vyvstane potřeba nějaké obrany, nebo naopak potřeba najítí nějakého partnera, který z té krize pomůže. Ovšem, tady přichází ten velký otazník. Hory Blaník jsou vlastně dvě, Malý a Velký Blaník, a situaci pak komplikuje ještě nález, respektive nález ostatků

0: Naposledy se s blanickými poutěmi setkáváme ve stručné zmínce Husova kázání proti poutím na hory, proneseném v betlémské kapli dne 5. března 1411. Hus tu dovozuje, že obětování, respektive mše na horách, mimo posvěcená místa, je modloslužbou Bohem zakázanou. A dodává, že k takovému uctívání model se kloní ti, kdož navštěvovali zde v Čechách Borek a také Blaník a Jestřebí. A své posluchače před podobným jednáním varuje.
1: Píše historička Zdeňka Hledíková v textu ještě k počátkům blanické legendy. Pomohla například Husova slova, že zakázal ony poutě a že před podobným jednáním varoval?
2: Dostáváme se do frapantní situace, protože nevíme. Prameny mlčí a nedochovaly se, ale zdá se, že nějaké povědomí o tom, že se cosi zvláštního s Blaníkem pojí, zůstalo ve společnosti přítomné. Ta další svědectví, která se v pramenech dochovala, potom pochází v podstatě z 16. století.
1: Ale zdá se, že pořád nám chybějí oni, rytíři, kteří zachrání české země, až bude nejhůř.
2: Ty přicházejí na scénu teprve někdy v 15. v 16. století. Ta nejstarší zpráva, která hovoří o jakýchsi rytířích, a v tuto chvíli musíme podotknout, že se jedná o boží rytíře, čili ne konkrétní vojsko spojené s nějakým významným českým vojevůdcem či knížetem, tak taková zpráva se objevuje v proroctví Mikuláše Vlásenického, což byl jakýsi charismatický muž, který se dostal mimo rámec oficiální církve, založil si společenství duchovní obnovy a předpovídal kritické krizové jevy, které zasáhnou českou společnost, zejména pak město Prahu, a ve svém příběhu zapojil také krátkou vsuvku o hoře Blaník, která vydá svědectví a z níž vyjede v té kritické chvíli boží vojsko na pomoc.
1: Zůstalo pouze u charismatika Vlásenického a nebo někdo další v daném období v té jeho lince pokračoval?
2: Vedle toho pak přichází ještě další příběh, který je tentokrát spojen s jednou významnou historickou postavou, totiž s otcem jisté bílé paní Perchty z Rožumberka, Oldřichem II. Z Rožumberka. Ten příběh je datován do první poloviny 15. století, byť vlastní vyprávění se dochovalo až z výrazně mladších pramenů. A příběh vypráví, že Oldřich II. Se dostal do kontaktu s utrakvisty, tedy řekněme skališníky, následovníky Jana Husa, Jana Žižky z Trocnova, a pod jistým vlivem se nechal strhnout, aby přestoupil od katolické víry k utrakvismu. Tehdy se mu prý zjevil ukřižovaný Kristus, který krvácel a napomínal ho, aby se navrátil do lůna pravé církve. A v této souvislosti se znovu objevuje i proroctví o tom, že až bude nejhůře, z hory vyjede rytířstvo.
1: Znamenalo toto pozdější, řekněme, zpracování vyprávění to, že už české země přicházejí na, řekněme, prvek rekatolizace a vyrovnávání se s husitstvím, poněvadž to jsou dva zcela odlišné ideologické, řekněme, prameny?
2: Je to jakási antipozice k tomu, co přichází potom v 19. století, kdy jsou husité zobrazováni jako ti špatní, jako ti, kteří ničí zemi a proti nímž musí vlastně taková armáda i zasáhnout.

Blaník. Hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně až zachmuřeně zhlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témně a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Na temeni blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné kamenné hradby většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají, po dřevěném hradě jehož chránili není dnes ani památky. Ale pod hradbami, v hoře samé, dřímají ozbrojení.

0: pastýři, svatováclavské vojsko, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni.
1: Staré pověsti české Aloise Jiráska. Právě z tohoto literárního díla pravděpodobně nejširší veřejnost čerpá informace, které se týkají i blanických rytířů.
2: A tady už cítíme ten potenciál, který vlastně v lidech vyvolávaly války, ty obavy, a proto tak inklinovali k této pověsti právě zhruba od přelomu 18. a 19. století.
1: My ale právě Blaník nalézáme i u řady dalších autorů.
2: Nesmíme zapomenout potom na jedno jméno, které bohužel dnes je literaturou, ale respektive obecným povědomím opomíjeno, a to je jméno Josefa Schiffnera, což byl historik, literát a jakýsi obrozenec, byť píšící německy, který se zabýval českými dějinami a vracel se k různým mytologickým českým tématům a také vlastně vytvořil a literárně upravil onu legendu do příběhu o Zdeňkovi ze Zásmuk a jeho partnerech, přítelích, rytířích, spících v hoře Blaník.
0: V rozhodnou chvíli se Blaník otevře. Rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, jeda na bílém koni, je povede na pomoc Čechům. Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný Karlův most. Tu svatý Václav na bílém koni s korouhví v ruce Čechy povede a cizozemce a všechny nepřátele českého království ze země vyžene. A svatý Prokop, opat sázavský s berlou, bude mu pomáhati. Pak nastane svatý pokoj a země česká si odpočine.
1: Opět Alois Jirásek. Když hovoříme o národním obrození, že i Alois Jirásek si vzal prostý slepého mládence, pak ho nějak předělal, udělal, upravil, dochází nějak ještě k tomu, co je reinterpretací blanického mýtu právě v tomto období?
2: Přichází asi to nejzásadnější, totiž otázka, kdo vlastně v hoře Blaník dlí a kdo takové armádě velí. A tady jsou samozřejmě proti sobě koncepce českých dějin, a to už bychom se dostávali na úplně jiné pole, totiž pole historiografické a spor o smysl českých dějin a také otázky politické, totiž zda husité mohou být rehabilitováni ve smyslu interpretace Františka Palackého a mohou se stát pozitivní hybnou silou, nebo zda je to právě vojsko, kterému velí zemský patron svatý Václav, eventuálně jiní čeští svědci.
1: No a tehdy samozřejmě také fungovala cenzura, která podporovala to či ono sdělení. Příkladem může být Matouš František Klácel. Právě ten byl autorem básně Hlas z Blaníka a v této básni byly následující verše.
3: Žižka vůdce je náš, bratři, nebledněme. Hus nám jest kazatel smělosti.
1: A cenzura zapracovala a výsledek byl tento.
3: Hurách, už je tu čas. Zbuďte se, bratři. Václav vůdce náš, on vede k slávě nás. Vojtěch nám kazatel smělosti.
1: Jak tento spor o smysl českých dějin pokračoval dál? Kdo zvítězil a kdo tedy dlí uvnitř hory Blaník?
2: Tak jednoduše to asi nelze úplně interpretovat. Rozhodně ale vyhrála ta koncepce s horou Blaník, že vojsku, které tam dlí, velí svatý Václav jako nejvyšší zemský patron.
1: Postupně se právě Blaník stával také centrem vlasteneckého putování.
2: Ocitáme se kolem poloviny 19. století a tehdy opravdu vidíme probouzet se české vlastenectví, hledání kořenů, identity, obnovování českého jazyka. A do této hry a společenských norem patřilo také objevování památných míst, památných hor, a tady na scénu vstoupil Blaník.
1: Blaník také můžeme nalézt, řekněme, v základech Národního divadla, které se stává symbolickým celého 19. století a vlastně úsilí o národní pozdvižení.
2: To je pravda. jako základní kámen k Národnímu divadlu nebyly použity pouze milníky kameny z hory Říp a Radhošť, ale byl také později přivezen i kámen z hory Blaník a dalších významných hor Čech a Moravy. Jmenovat můžeme například Hostýn.
1: A Blaník se nám také objevuje v básni spisovatelky Boženy Němcové. Nazvaná je Slavné ráno.
4: Vzhůru, ženy pany, vždyť duch páně v útlou panu vstoupil v Orleáně. Noste vy teď oriflamy zlaté, když jdou muži v boje ducha svaté. Ženou založena vlast, žena ať zas hájí vlast. Protož vstaňte v novočeském ránu, Blaník otevírá již svou bránu.
2: Blaník a celá ta legenda o blanických rytířích se stala námětem pro mnoho dalších literárních, výtvarných i hudebních děl. Vzpomeneme-li ještě Josefa Schiffnera, tak na něj navazovali přímo taková jména, jako byl Matěj Kopecký nebo Václav Kliment Klicpera. A v mladší době pak nesmíme opomenout to nejvýznamnější dílo, totiž symfonickou báseň Bedřicha Smetany Má vlast, kde je krásně propojena hora Blaník s městem Tábor, totiž dva mýtické historické momenty českých národních dějin. A vedle toho musíme zmínit také operu Zdeňka Fibicha, která je doprovozena libretem Elišky Krásnohorské, která nese symptomatický název Blaník.
1: A my se vrátíme k pojetí takřka současnému. Divadlo Járy Cimrmana a jejich hra Blaník.
5: Cimrman také při svých osvětových přednáškách nevynechal jedinou příležitost, aby nezaútočil na tuto pověst a nevysmál se, jak říkal, naivní víře v ozbrojené spáče. Ale ten mýtus měl skutečně tuhý život. Posluchači se sice po jeho přednášce na oko tvářili, že té pověsti už nevěří, někteří to dokonce stvrdili na podpisových arších u východu, ale sotva za Cimrmanem zapadly dveře, už zase debatovali o tom, kdy vyjedou, jak jsou vyzbrojeni, z které díry vylezou a tak dále. Takže když Cimrman zjistil, že si lid tuto pověst nechce nechat vzít, rozhodl se pro jiný postup, že ji naopak spopularizuje, ale takovou formou, aby napáchala co nejméně škod.
1: Tak jaké by bylo zpracování, aby tato pověst napáchala co nejméně škod?
2: Jako historik musím říct, že bychom se museli vrátit k reálnému příběhu, totiž k o něm legendám o poutích, které padají někam do doby života Jana Husa. Na druhou stranu blanická pověst už tak neodmyslitelně patří k mýtům v českých dějinách, že bychom se jí neměli zříkat.
1: Přesto zmiňovali jsme si, že opravdu nadělala určité škody. Nenalezneme i v současnosti, v 21. století, to, co můžeme nazvat jistými škodami, kdy dochází ke zneužití, řekněme, rytířství, Blaníka, svatováclavského vojska a vlastně toho národního prvku, který se stává prvkem nacionalistickým?
2: Takové chvíle přicházejí, když je potřeba nějaký historický moment ohnout pro naše současné potřeby. A k tomu docházelo v průběhu celých dějin. V 19. století se potom Blaník třeba spojoval s bělohorskou porážkou a byl chápán jako taková ta tryzna za tragické české dějiny. Tedy to rytířstvo, které přijede na pomoc, až bude jednou nejhůře, ale tenkrát v 17. století se to nestalo. A pokud bychom se podívali do současnosti, tak to už jsou spíše jenom takové naděje nebo takové inspirace, kdy bude českým zemím nejhůř, aby ti rytíři mohli vyjet.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, co jsou skutečnosti a co jsou mýty, které právě s pověstí o blanických rytířích souvisí. A stejná otázka také pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Celý ten příběh je krásný mýtus, který má s realitou velmi málo společného a tím, co je na tom příběhu vlastně skutečně reálné, je jen ta hora Blaník, která přitahuje svou magičností.
1: A řekněte, proč se tím tedy zaobírají historici, píší knihy, píší studie, vracejí se na archeologické vykopávky, když to můžeme zhrnout do jedné věty, je to prostě pohádka.
2: To je věčná touha historiků bortit mýty a hledat alespoň to zrnko pravdy, které je i v tomto příběhu. A přeci jenom ta legenda a její historický vývoj nás provází už nějakých 6 století. A i to samo stojí za to, aby ta legenda mohla být dále vyprávěna.
1: Není to ale škodlivé pro to, že vlastně žijeme v nějaké iluzi, která je opravdu neskutečnou?
2: Škodlivé to není, protože pak bychom jako škodlivé museli označit veškeré další mýtické příběhy, které si je čtou děti na základní škole a které s námi přetrvávají potom celý život.
0: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Profesor Zdeněk Kopal je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých astronomů a astrofyziků 20. století. Většinu své vědecké kariéry prožil v zahraničí, přesto zůstal vlastencem.
2: Narodil se v roce 1914 v Litomyšli. K zájmu o přírodní vědy ho přivedl dědeček. Už v 15 letech se stal členem České astronomické společnosti a ještě jako student gymnázia napsal svou první vědeckou knihu o proměnných hvězdách. Zároveň publikoval odborné články v zahraničních časopisech.
1: Po vystudování přírodovědecké fakulty v Praze se chystal na postgraduální studium ve Spojených státech. Cestou na lodi z Neapole do New Yorku ho ale zastihla zpráva o podpisu Mnichovské dohody. To ještě netušil, že si svou americkou stáž prodlouží natrvalo.
2: Jeho působištěm se stala Harvardova univerzita, kde později jako mimořádný profesor přednášel o dvojhvězdách. Během války ale významně pomáhal i americkému námořnictvu s balistickými výpočty a aerodynamikou. V roce 1944 dostal dokonce pozvání do Bílého domu. Prezident Franklin Delano Roosevelt ho přivítal slovy nazdar cizinče. Prý se bavili o všem možném, jenom ne o válce.
1: Zdeněk Kopal se také podílel na projektu Apollo. V 60. letech prováděl se svým týmem mapování povrchu měsíce, které posloužilo pro výběr vhodného místa k přistání astronautů, když v červenci roku 1969 vystoupili Neil Armstrong a Buzz Aldrin na povrch měsíce, patřil Kopal mezi ty vědce, kteří tuto událost komentovali v americké televizi.
2: Jako dar za svůj klíčový podíl na přípravě mise Apollo získal měsíční prach, který vysypal na hrob Žila Verna ve francouzském městě Amiens. Chtěl tím vzdát hold spisovateli, který ho v chlapeckých letech okouzlil svým románem Cesta na měsíc.
1: Zdeněk Kopal zemřel v roce 1993 v Manchesteru. Pohřbený je na pražském Slavíně. Proslavil se výzkumem těsných dvojhvězd a prací v oblastech numerické matematiky, balistiky a aerodynamiky. Přestože vývoj techniky značně rozšířil poznatky o dvojhvězdách, základní myšlenky formulované právě Zdeňkem Kopalem platí dodnes.
0: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Babiš se v Arménii v neděli potká s ukrajinským prezidentem Zelenským. Americký prezident Trump chce zvýšit cla na dovoz evropských automobilů. Německý autoprůmysl varuje před obrovskými náklady. Hokejisté Pastrňák a Zacha budou v dresu Bostonu odvracet v NHL konec sezony. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zítra v Arménii krátce sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda vlády to řekl Sravlu i dnes. Téma jednání Babiš neupřesnil. Se Zelenským se sejde poprvé od nástupu do čela současné vlády. V minulosti se představitelé vládních stran k ukrajinskému prezidentovi vyjadřovali kriticky. Mluvili třeba o zrušení české muniční iniciativy. Babiš do Arménie odlétá na summit Evropského politického společenství. Hlavním tématem bude energetická a hospodářská bezpečnost, současná geopolitická situace a posilování stability v Evropě. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura se SPD se chystá do Číny. Zahraniční cestu potvrdil po jednání v Bělehradě. Tamní prezident Aleksandar Vučić tam totiž zamíří v následujících měsících také. Okamura chce projednat třeba zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Šanghají.
4: Plánuju cestu, co se týče ale cestovního ruchu především, protože k nám jezdilo 600 tisíc čínských turistů ještě před covidem, byli na prvním místě v útratách na osobu a na den.
3: Přesný termín cesty je zatím v jednání. Téma prohlubování vztahů s Čínou otevřeli vládní zástupci poté, co kabinet neschválil předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS vládní letadlo pro jeho cestu na Tchaj-wan. Německý automobilový průmysl vyzval Evropskou unii a Spojené státy, ať neeskalují vzájemný spor a urychleně začnou jednat. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že zvýší cla na dovoz automobilů z Evropské unie na 25%. To se může citelně dotknout právě Německa.
5: Obchodní dohoda vyjednaná minulé léto mezi Spojenými státy a Evropskou unií by podle Bruselu měla evropským automobilkám šetřit v přepočtu až 14,5 miliardy korun měsíčně. Americký prezident Trump ale prohlásil, že Unie tuto dohodu porušuje a řekl, že dovozní cla v následujícím týdnu zvýší o 10% bodů. Předsedkyně Německého svazu automobilového průmyslu Hildegard Millerová varovala před obrovskými náklady, které by podle ní pravděpodobně dopadly i na americké spotřebitele. Trump si od opatření mimo jiné slibuje, že automobilky přesunou výrobu do USA. Plán na zvýšení cel oznámil americký prezident poté, co vedl v předchozích dnech vyostřený spor s německým kancléřem Friedrichem Mercem na sociálních sítích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Bývalí sociální demokraté chtějí založit novou politickou stranu, bude se jmenovat Nová sociální demokracie. Na pražském Střeleckém ostrově při příležitosti oslav 1. května spustili veřejný sběr podpisů. Pro registraci politické strany jich potřebují aspoň 1000. Za projektem stojí expremiér, bývalý eurokomisař a někdejší šéf ČSSD Vladimír Špidla. Podle něj by nové uskupení mělo sjednocovat zastánce sociálně demokratických myšlenek a bývalé členy sociální demokracie, kteří stranu opustili po jejím spojení se Stačilo a KSČM před podzimními volbami. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha nastoupí do 6. osmifinále playoff proti Buffalu. Boston bude za stavu 2-3 na zápasy odvracet vyřazení a konec sezóny v zámořské soutěži. David Pastrňák rozhodl předešlý duel gólem v prodloužení. Český útočník přiznává, že na odpovědnost je co by největší hvězda týmu zvyklý.
6: Vytvářím sám na sebe velký tlak, ale už toho mám za sebou v kariéře hodně, takže to spíš používám jako motivaci. V těžkých chvílích to sice je někdy složité, ale pak je třeba soustředit se jen na detaily.
3: Boston nastoupí proti Buffalu zhruba za půl hodiny, už za pár minut začne utkání Montrealu Jakuba Dobeše proti Tampa Bay. Kanadský celek vede 3-2 na zápasy, stejně jako Vegas Tomáše Hertla nad Utahem Karla Vejmelky. Jejich vzájemné střetnutí začne ve 4 ráno českého času.
7: Nehody na D1 u Kroměříže a u Prahy. Průjezd teď omezují hlavně strážky aut se zvěří. Jedna na dálnici D1 z Ostravy do Brna u prvního sjezdu na Kroměříž. Na exitu 260 je vpravo osobní auto. Blokuje začátek odbočovacího pruhu. Místo je označené, je tam zřejmě je to policejní hlídka. Na D5 se z Plzně do Prahy za Berounem srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je na exitu 14 Vráž a provoz nezdržuje. Na silnici 35 z Turnova do Liberce za odbočkou na Žďárek opět srážka auta se zvěří. 36. kilometr je to bez zranění osob a místo průjezdné. Ještě Praha Západ a nehoda v Dobříči. U odbočky k obecnímu úřadu je osobní auto na boku a na místo vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na nulu a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů, na severovýchodě bude kolem 21 a na horách naměří většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: To vás měli doma rovnou zastřelit, než posílat sem na práci. Rozčiloval se někdy na přelomu let 1944 a 45 německý vedoucí kamenolomu na Čecha, vězně, kterého mu nakomandovali z nedalekého lágru. Mužem, kterému práce v kamenolomu nešla od ruky, byl kreslíř a ilustrátor Ondřej Sekora. Do nacistického vězení se dostal proto, že se odmítl rozvést s manželkou židovského původu. Je to jen jedna z mnoha zajímavých položek Sekorova životopisu. Příběh muže mnoha talentů vám připomene historik Eduard Burget. Spolu s ním je ve studiu David Hertl.
0: Portréty.
8: A A jsem moc rád, že mohu Eduarda Burgeta zase po čase přivítat. Edo, hezký den.
9: Dobrý den.
8: Tak já už jsem něco málo řekl. Ondřej Sekora, kreslíř, ilustrátor, ale také spisovatel, karikaturista, publicista, dokonce entomolog a navíc ještě propagátor rugby, tím vším byl. Nabízí se tedy na začátek otázka vůbec, jaké měl vzdělání, k čemu z toho všeho, co jsme říkali, byl předurčen?
9: Ondřej Sekora byl člověk pro práci všeho druhu, což bylo takové jeho oblíbené motto, respektive Ferdy Mravence, ke kterému se ale jistě ještě dostaneme. Ondřej Sekora se narodil v Králově Poli, což je dneska součást Brna, v roce 1899. On už ve svých 7 letech přišel o otce a poté byl matkou odeslán ke strýci do Vyškova, kde později začal studovat i gymnázium. Maturoval v roce 1919, přemýšlel, co dál, a rozhodl se, že bude studovat práva. To studium práv ho zřejmě i podle vzpomínek tehdejších jeho vrstevníků, tak ho ta škola asi moc nebavila a přeci jenom více ho ta záliba táhla právě ke kresbě, ke kreslení, ke sportu a k dalším aktivitám. A jelikož ty jeho kresby se vyznačovaly určitou virtuozitou a určitým umem, přestože byl vlastně autodidakt, neměl vystudovanou žádnou uměleckou školu, tak se rozhodl, že ty svoje kresby nabídne redakci Lidových novin, které tehdy v Brně sídlili. Ty kresby zaujaly a Ondřej Sekora byl na počátku 20. let do redakce Lidových novin přijat jako karikaturista, jako kreslíř, ale vlastně také i jako fejetonista a de facto i sportovní redaktor, protože tehdy ještě u Ondřeje Sekory hodně převažovala ta záliba ve sportu, která potom možná byla více převážena na tu stranu té kresby, té výtvarné práce, řekněme.
8: V roce 1923 odjíždí na svůj první pobyt do Paříže. Tam ho tedy vyslala redakce Lidových novin?
9: Ano, ano.
8: Z té doby pochází také naše první ukázka. Ondřej Sekora psal mamince. Nečekejte nějakou zásadní informaci z jeho života, ale spíše takovou, řekněme, dopisovou kresbu, kdy on popisuje jeden ze svých zážitků z tehdejší Paříže.
10: Milá maminko, po promenádě se procházejí skvěle oblečené dámy ověšené perlami a náramky. Za chvíli vidíte, že se zastavují u stojících pánů, chytají je za ruce a dávají se s nimi do řeči. Chtěl jsem to také zkusit, proto jsem si na chvíli stoupl od Margit a Martinů stranou. A za chvíli u mne byla jedna a hned, abychom šli spolu na kávu. To se rozumí, že jsem jí odbyl. A protože tam těch ženských bylo mnoho a každá přišla za každým mužským několikrát, nechtěl jsem tu proceduru dělat víckrát a honem jsem šel za svými. Byl tam jeden vysoký, silnější, elegantní pán a ten mohl být bez přehánění aspoň 200krát obtěžován. Podle toho, jak jsou tyto prostitutky strašně elegantní, v Brně bych tak vznešené dámy nenašel, a že si tam takové zřízenkyně, jež si nás nevšímali, ale s těmi ženami mluvili, něco zapisovali, myslím, že tu promenádu mají pronajatu a musí za ní platit. Vedle je sál s fontánou uprostřed se zahrádkou. Tam hraje v přestávce jazz band. To je strašná taková černošská muzika. Je tam bar, promenáda a zase ty ženské. Rámus je tam k ohluchnutí. Když se jde domů, tady vše končí až o půlnoci, tak ty ženské stojí venku, běhají jako bláznivé, zvlášť ty, co ještě neudělali žádný obchod, chytají mužské jako žebravá děcka v Brně na České a přímo úpěnlivě je tahají do hotelů, kterých je tam jako nasekaných.
8: A to je, řekl bych, naprosto typický novinářský pozorovací talent tohle.
9: Je to v podstatě takový krátký fejeton, reportáž.
8: Oba nás tam teď během té ukázky, když jsme ji poslouchali, zaujala dvě jména, která bychom měli dovysvětlit, a to sice Margit a Martinů. O co jde?
9: Tak, jsou to poměrně dvě odlišné osoby, protože Margit to je Markéta Kalabusová, což byla první manželka Ondřeje Sekory. My jsme zapomněli říct, že ještě předtím, než Ondřej Sekora odjel do Paříže, tak se 19. března 1923 oženil s touto Margit, s Markétou Kalabusovou. Oni vlastně v té Paříži byli dlouho, oni tam byli až do srpna 1924 a pro Sekoru byl ten pobyt v Paříži do jisté míry iniciační, protože on měl možnost se v průběhu toho svého pobytu seznámit i s řadou osobností. V Paříži samozřejmě i v této době, a byla to tradice už od 19. století, žila velká komunita Čechů, většinou z uměleckého prostředí. Takže to jméno Martinů není nikdo jiný než hudební skladatel Bohuslav Martinů, se kterým se Sekora v Paříži seznámil. A co bylo pro Sekoru vlastně určující, bylo to, že se mohl seznámit i třeba se špičkovými francouzskými, ale i světovými časopisy, které si hodně, řekněme, v té době libovaly v uveřejňování komiksových stripů, krátkých prostě kreslených příběhů, které byly v té době velice populární. A tam vlastně Ondřej Sekora, řekněme, našel takovou tu zálibu, kterou potom přenesl i do toho českého prostředí. Samozřejmě Sekora nebyl vždycky jediný kreslíř, který se věnoval komiksovým stripům, ale do jisté míry bychom ho mohli považovat za určitého zakladatele komiksových příběhů v tom našem českém prostředí.
8: Možná jenom pro souvislost dodám, že v době, kdy Ondřej Sekora působil v Lidových novinách, tak v té samé době tam kreslil pro Lidovky také Josef Lada. Ty jsi teď mluvil o komiksech, tak já jenom v rychlosti vyjmenuji některé z figurek, se kterými se mohli čtenáři seznámit a které Sekora kreslil. Figurka Cvočka, Pana Břouška, Bedříšek a Voříšek, Patrčka a Hnát, Kapitán Animuk, Kuře na pipi, těch bylo opravdu hodně. K té nejdůležitější, k Ferdovi Mravencovi, teprve směřujeme. Sekora se do Paříže ještě vrátil, ale.
9: On se tam vrátil v letech 1927-1928 a opět tedy se věnoval stejné činnosti, kterou provozoval už při tom prvním pobytu. Především tedy pracoval tam jako sportovní redaktor, psal jednak reportáže z olympiády, ale třeba i reportáže z dodnes známého a velice populárního cyklistického závodu Tour de France. Asi bychom měli říct, že vlastně ta záliba v tom sportu u Ondřeje Sekory přetrvávala po celá 20. léta a my si všichni Sekoru spojujeme s ilustracemi a s Ferdou Mravencem, ale možná se trošku zapomíná i na to, že už v roce 1926 Ondřej Sekora publikoval Česká pravidla rugby, což byla vůbec první pravidla v českém jazyce tohoto sportu. On byl velký příznivce rugby a dokonce nějaký čas působil jako rozhodčí a trenér dvou moravských rugbyových družstev, což je tedy sice drobnost, ale myslím si, že zapadá a patří do Sekorova života.
8: My jsme mluvili o tom, jak se ve Francii seznámil s těmi světovými časopisy, které zveřejňovaly komiksy. Já jsem zmínil některé z těch jeho postaviček. Pořád jsme ale neřekli to podstatné, nebo možná jenom jsme naznačili. Ty jsi říkal, že studoval práva. On nestudoval nikdy malířství, kresbu. A až když se Lidovky stěhují v roce 1928 z Brna do Prahy, tak se s nimi stěhuje i Ondřej Sekora a tady vlastně nějaké jakési umělecké, když to tak řeknu, vzdělání získal.
9: Sekora, který, jak už jsme si říkali, byl autodidakt, byl vlastně kreslíř amatér, tak najednou získal určitou potřebu to své výtvarné vzdělání nějakým způsobem doplnit a vlastně si ho i třeba i potvrdit, že skutečně na to má. On už samozřejmě byl tehdy člověk bezmála 30letý, takže nechtěl jaksi již vstoupit do toho prostředí ryze studentského, ani nemohl. A rozhodl se, že bude v podstatě navštěvovat uměleckou školu, konkrétně Vysokou školu uměleckoprůmyslovou jako hospitant, to znamená, řekněme dnešními slovy, jako jakýsi návštěvník externista. Takže se zapsal do ateliéru malíře Arnošta Hofbauera, což byl malíř, řekněme, takové té starší generace, takové té secesní ornamentiky, řekněme takový pobočník i třeba Alfonze Muchy. A pod vlivem Hofbauera se Sekora vlastně pokoušel i o určitý jiný typ tvorby, než tak, jak my ho známe. My ho známe jako kreslíře, ale on pod Hofbauerovým vedením vytvořil třeba celou řadu docela i zajímavých barevných akvarelů, různých krajinomaleb, různých takových skic z cest, z dovolených z přírody a tak dále, což je určitá poloha, řekněme, malířská Ondřeje Sekory, která není příliš známá. No a on v té škole u toho Hofbauera jako hospitant vlastně vydržel až do roku 1931, takže jisté určité nové techniky a nové způsoby zobrazování si tam mohl jaksi vyzkoušet a bylo to asi pro něj určitě i přínosné.
8: Zmiňoval jsem některé z těch postaviček, které Ondřej Sekora za ta léta kreslil a ke kterým se ale podle odborníků prý nijak zvlášť systematicky nevracel. Postavičkou, která se mu stala tedy osudovou, to byl mravenec Ferda. Já myslím, že Ondřej Sekora v mnoha rozhovorech převyprávěl tu historii vzniku Ferdy Mravence, který se objevil poprvé v roce 27, pak jakoby na chvíli byl odložen a až od roku 1933 vychází pravidelně kreslený seriál s Ferdou Mravencem v Lidových novinách. Já bych rád nakousl takové trochu politické téma, protože po válce se Sekorovi vyčítalo, že Ferdu Mravence, řekněme, zneužil pro tu propagaci výstavby socialismu, ale já jsem pochopil, že Ferda Mravenec byl, řekněme, politicky angažovaný už před válkou.
9: No jistě, tak ono to vycházelo i z té potřeby kresby pro denní tisk, takže samozřejmě i ta témata, která Ondřej Sekora nějakým způsobem výtvarně zpracovával a aplikoval je na příběhy Ferdy Mravence, tak byly dost často politická témata, pochopitelně, takže on reflektoval celou řadu vlastně společenských událostí v těch příbězích, ale třeba i politických událostí, takže tam se objevují komiksy s Ferdou Mravencem, které nějakým způsobem reagují třeba na nástup nacismu v Německu, na španělskou občanskou válku, na zbrojení a prostě na další mezinárodní události, které tehdy hýbaly Evropou a které Ferda Mravenec, řekněme, jako s určitou zkratkou a nadsázkou vlastně prožívá. Takže ten výtvarný doprovod Lidových novin a i ty příběhy Ferdy Mravence měly být vlastně jakýmsi ilustrovaným glosářem toho, co se ve světě děje, takže samozřejmě i ten Ferda je tam, řekněme, nějakým způsobem politicky angažován.
8: Knížka o Ferdovi Mravencovi vychází v roce 1935, tam už se tedy ukazuje, že tahle postavička je natolik dobrá a nosná, že se dá i knižně zpracovat. Do roku 1939 vyšla další řada knih a pak začíná válka a následuje takový, já bych řekl, že možná ne úplně raketový, ale pozvolný sestup. Nejprve březen 1941, kdy Ondřej Sekora je donucen podat výpověď z Lidových novin. V březnu 1942 je vyškrtnut z Národního svazu novinářů a to znamená, že už nemohl pracovat. Edo, proč? Co bylo tím hlavním důvodem?
9: Tím hlavním důvodem byl fakt, že Ondřej Sekora se v roce 1930 znovu oženil. My jsme dosud neřekli, že to první manželství s tou Markétou Kalabusovou to velice rychle ztroskotalo a krátce poté, co se Sekorovi vrátili z toho prvního pobytu v Paříži, tak došlo k rozvodu. V roce 1930 se Ondřej Sekora oženil podruhé, vzal si Marii Roubíčkovou, která byla židovského původu. Byla to dcera obchodníka židovského původu z Dobříše. A on samozřejmě, tak jak to tehdy bývalo, byl vyzýván k tomu, aby se v době protektorátu s manželkou rozvedl. A on to odmítl a pak samozřejmě z toho plynuly určité důsledky, které měly dohru v tom, že v podstatě nemohl být zaměstnán tak, jak by si přál a následovaly i další represe, které potom musela celá rodina, nejen tedy Ondřej Sekora, ale jeho manželka nakonec skončila v Terezíně, on sám nakonec byl v pracovním táboře, syn Ondřej byl u příbuzných, takže ta rodina vlastně de facto se v době protektorátu rozpadla, protože byla v podstatě násilně rozdělena z důvodu toho židovského původu Marie Roubíčkové. Ale my jsme ještě možná zapomněli říci, když hovoříme o knihách Ondřeje Sekory, že je třeba rozlišovat vlastně tvorbu Ondřeje Sekory pro noviny, to jest pro Lidové noviny, a tvorbu pro děti. Pokud hovoříme o těch komiksových stripech, tak tam je ta tvorba, řekněme, politicky angažovaná, je to novinářská záležitost. Ty knihy, které začal Ondřej Sekora potom publikovat u nakladatele Josefa Hokra zhruba od té poloviny 30. let, tak to už je Ferda Mravenec, řekněme, posunutý do té roviny literatury pro děti a mládež a tam vlastně, přestože ten Mraveneček je pořád takový jaksi angažovaný, tak už jaksi je tam spíše ten didaktický, výchovný, řekněme, model, který je zaměřen na toho dětského čtenáře. Takže ty knihy Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi mají samozřejmě pochopitelně jiný charakter než ty kreslené vtipy, stripy, komiksy, které publikoval v Lidových novinách. To jenom vlastně na vysvětlenou.
8: Vraťme se do války, respektive do doby, kdy byl Ondřej Sekora internován v pracovních táborech, nejprve Kleinstein ve Slezsku a potom Osterode v Dolním Sasku. Takovou zajímavou reflexí je dopis jednoho ze známých umělců, kteří skončili také v tomto pracovním táboře, a to byl slavný český herec Oldřich Nový. Až 10 let po válce v roce 1955 Sekorovi napsal dopis, který vlastně tak trochu shrnuje to, co zažívali oba dva během této internace.
10: Milý Ondřej, Podívej se, co jsem našel. Tvoji krabičku, kterou si mi svěřil před víc než 10 roky. Vím, jak jsi ji měl rád. V zapadlém balíčku s nějakými zbytky z Osterode jsem ji objevil a tak ti ji posílám. Zbyla v ní ještě jedna z předválečných cigaret, které mě tenkrát do lágru došly v tom vykradeném balíku. Vím, že kouříš pramálo, ale dej si z ní aspoň šluka na vzpomínku, která sice není nejhezčí, ale přece jen omlazuje. Na Hagibor a na ty pacholky, kteří nás tam hlídali, a zase na všecky kamarády, se kterými jsme skládali slídu, na cestu do Německa, na Osterode a náš společný kavalec, na chlapa, který zvěstoval nad Gipsverke poplachy hlásnou troubou, na kabaret a bramborové divadlo před odjezdem a na naši první volnou vycházku do polí nad Osterode, kdy nad námi letěly bombardáky a schodili ti stříbrný papír, na to, jak jsme byli hrozně udiveni, že tam ještě zpíval Skřivan, a pak na cestu zpátky, na první nálet v Nordhausenu, kde se spoložil na pole čelem k nebi a já ležel pod vagonem s municí, na příjezd do Prahy a pak ještě na jeden jediný večer, kdy jsme se sešli u tebe. A po těch dlouhých letech dopis a krabička. Bylo by mnohé k povídání. Snad si jednou v tom šíleném schonu najdeme hodinu pro sebe, abychom si řekli, co máme na srdci. Pozdravuji upřímně tebe a tvoje.
8: Do jak dlouho vlastně Ondřej Sekora v tom pracovním táboře pobýval?
9: Tak naštěstí to nebyla příliš dlouhá doba, bylo to de facto od podzimu 1944, zhruba někdy do konce dubna 1945. Došlo tam ještě asi k jedné pauze, kdy on z jednoho pracovního tábora se vrátil do Prahy, pak byl chvilku v tom sběrném táboře na Hagiboru, pak ho odvezli zase do dalšího tábora. Nicméně ta jeho vězeňská zkušenost byla zajímavá a on ji vlastně de facto i literárně a výtvarně zachytil, protože poměrně v nedávné době vyšly přímo jako knižně vězeňské deníky Ondřeje Sekory s řadou velice zajímavých ilustrací, které vlastně popisují život v těch dvou táborech a vlastně i to prostředí, které, řekněme, nebylo až zas tak příliš ostré, jako třeba v jiných koncentračních táborech. Nicméně žádná dovolená to opravdu nebyla. Tvrdě se tam pracovalo, ty podmínky, ať už hygienické, nebo i řekněme obecně společenské, byly poměrně dost složité, nedostatek jídla a tak dále a tak dále. O tom bychom mohli hovořit určitě velmi dlouho. Nicméně je zajímavé se do těch deníků podívat a vidět vlastně ten autentický zápis toho Ondřeje Sekory z toho prostředí.
8: Já jsem se ptal proto, že pokud nastoupil tedy v říjnu 1944 a v roce 42 v březnu byl vyškrtnut z toho Národního svazu novinářů, tak tady máme více než 2 roky, kdy byl bez práce, čím se živil? Nebo tak, měl peníze nějaké?
9: Tak on naštěstí byl podporován svým nakladatelem Josefem Hockrem, což je tedy ten nakladatel, který jako první se odvážil vlastně vydat knihu pro děti od Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi už v tom 35. roce. A jelikož ty knihy získaly velkou popularitu a byly čtené, byly kupované, tak Josef Hocker na jednu stranu z určitých, řekněme, mecenářských důvodů a na druhou stranu i z určitých existenčních důvodů prostě Ondřeje Sekoru podporoval tak, že mu vlastně dopředu vyplácel zálohy, aniž by věděl, kdy válka skončí, na knihy, které vyjdou až po válce. Takže takhle vlastně se Ondřejovi Sekorovi podařilo nějakým způsobem jako přežít a aspoň částečně zajistit rodinu díky tedy těm honorářům prostřednictvím nakladatele Josefa Hockra. Nutno ale říci, že Josef Hocker nebyl zdaleka jediný nakladatel, který tuto činnost ve prospěch českých spisovatelů dělal. Byli i mnozí další, kteří takto podporovali autory.
8: Po válce se Ondřej Sekora nevrací do Lidových novin. K čemu tam došlo?
9: Tak to známe vlastně jenom ze svědectví jeho syna Ondřeje Sekory, který v jedné vzpomínce uvedl, že neměl Ondřej Sekora příliš dobrý vztah s Eduardem Basem. Jak moc je to pravda, to asi dneska těžko posoudíme, ale každopádně víme, že v létě 1945 Ondřej Sekora nenastupuje do Lidových, respektive Svobodných novin, jak byly přejmenovány, ale do Novin práce. A později se začne podílet a spoluzakládat časopis Dikobraz, což, jak jistě posluchači vědí, byl vlastně časopis, který byl zaměřen na kreslené vtipy a ilustrace a zároveň se také podílí na vzniku nakladatelství pro děti. Tehdy se to jmenovalo Státní nakladatelství dětské literatury, později Albatros, tak Ondřej Sekora vlastně byl od počátku redaktorem knih pro nejmenší děti, takže se podílel vlastně na zrodu tohoto nakladatelství a na těch prvních knížkách, které vycházely.
8: Malinko jsme před chvílí hovořili o tom, jak byl Ferda Mravenec na přelomu 40. a 50. let a potom tedy v první polovině 50. let jaksi angažovaně používán. Já si vzpomínám na ten popivek Hola, hola, chlapci, pětiletka volá, kdy tedy Ferda probouzí mravence v mraveništi. Co k tomu dnes vůbec dodat? Jak se na tyhle ty komiksy dívat?
9: Jde o to, jestli se na to budeme dívat, jak řekněme, kreslířsky nebo výtvarně, to je pořád stejný sekora. A pak samozřejmě pro nás asi jsou v tuhle chvíli jako důležitější ty texty, nebo respektive to celkové ideové zaměření. Tak Ondřej Sekora se po válce, řekněme, stotožnil s ideály komunistické strany, začal pracovat vlastně v její prospěch. Ono to taky možná vycházelo i z toho, že už i ten prvorepublikový Ferda Mravenec, tedy ten Ferda pro děti, bylo vlastně takový, řekněme, mraveneček, který byl velice pilný, pracovitý, který se zakládal na takových těch nadčasových cnostech, jako je mravnost, počestnost, jako je píle, spravedlnost a tak dále a tak dále. A to vlastně byly všechno určité hodnoty, které minimálně v prvních letech po válce i ta komunistická strana v podstatě hlásala. Kolektivistické smýšlení, táhnout za jeden pro vás, budovat republiku a tak dále a tak dále. Takže to byly určité ideály, které vlastně Sekorovi a i tomu Ferdovi do jisté míry jako byly vlastní. Takže minimálně ten počátek 50. let byl i pro Ondřeje Sekoru určitou fází budování republiky, nového společenského řádu a do služeb budování tohoto nového společenského řádu poněkud angažovaně, tedy Ondřej Sekora postavil i Ferdu Mravence.
8: V roce 1952 Sekora opouští nakladatelství, stává se spisovatelem na volné noze a vlastně až do své smrti tedy vydává knížky o Ferdovi Mravencovi, různě upravuje a píše nové. V roce 64 se stává zasloužilým umělcem. A teď jenom nakonec pojďme si na chviličku poslechnout hlas Ondřeje Sekory.
11: Myslel jsem, že vždycky to dítě potřebuje velikou spoustu nějakých nápadů, aby ten text byl hrozně hutný. No já jsem byl prostě přesvědčen, že nějaké vypravování pro dítě nesmí být dlouhé a už moje taková regule byla, že knížka už musí začínat v šestém řádku svého textu. Už musí začínat bavit děti. Musel jsem se řídit zajímavostí pohádek. Pohádky byly prostě pro mě vzorem. A taková pohádka, která začínala, byl jeden král a měl tři dcery. No tak to byl prostě začátek, který byl pro mě ukazatelem. Musí aspoň už na pátém, šestém řádku začínat děj ve velké hutnosti a zajímavosti pro děti.
8: Ondřej Sekora umírá v Praze 4. července 1967 v nedožitých 68 letech a jeho pozůstalost, poměrně rozsáhlá, je od roku 2015 uložena v Moravském zemském muzeu v Brně.
0: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký prezident Donald Trump řekl, že vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. Důvodem je to, že mu evropské země prý nenabídly pomoc při znovu otevření Hormuzského průlivu. Důležitou obchodní trasu uzavřel po americko-izraelském útoku na konci února Irán a od té doby prudce vzrostly ceny ropy a pohonných hmot. Stažením části amerických vojáků už dřív Trump pohrozil Německu. Hlášení na českých nádražích jsou kratší, cestující už se nedozvědí, proč má jejich vlak zpoždění. Nově uslyší jen to, o kolik minut se vlak zdrží. Správa železnic si od změny slibuje zpřehlednění a zjednodušení staničního rozhlasu. Z nádraží proto už před několika lety zmizely taky tradiční znělky na motivy lidových písní. Správa železnic zároveň chystá sjednocení hlasu, který k cestujícím promlouvá. V budoucnu bude používat uměle vytvořený hlas. Stanice metra Muzeum v Praze má nový východ, vede z vestibulu před bývalý dům potravin. Oproti starému výstupu je širší, cestující se navíc z podchodu můžou své po eskalátoru. A pražský dopravní podnik na svém Facebooku zároveň píše, že v neděli zruší schody k soše svatého Václava. Na jejich místě totiž povede nová tramvajová trať. A zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem se po zimní přestávce otevřelo africké safari. V něm můžou návštěvníci z vlastních aut, autobusů nebo safaribusů sledovat stovky volně se pohybujících afrických zvířat, hlavně zebry, antilopy nebo pakoně. A cena za africké safari zůstává stejná jako loni. Fotbalistům Jihlavy se vzdálila záchrana ve druhé nejvyšší soutěži. Ve 26. kole šance Národní ligy totiž remizovali s Vlaším 1-1. Vysočina je v tabulce nadále před poslední 4 zápasy před koncem sezóny ztrácí na nesestupové příčky 5 bodů. V dalších pátečních zápasech Prostějov remizoval s Artisem Brno 1-1 a Příbram zdolala České Budějovice 2-1.
7: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda na silnici 15 na Litoměřicku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na exitu 260 Kroměříž nehoda pryč, auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Větný Jeníkov v noci opravují vozovku. Omezený průjezd čekejte mezi kilometry 108 až 110, je tam zavřený pravý pruh. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic nehoda bez podrobností. S omezeným průjezdem počítejte mezi odbočkami na Třebívlice a Chrášťany. Na Berounsku silnici 118 z Bavorině do Libomyšle srazilo osobní auto lesní zvěř. Čerstvá nehoda je kousek za odbočkou na Stašov. A u Prahy v Dobříči havarovalo osobní auto. U odbočky k obecnímu úřadu bylo nebo stále ještě je na boku. K nehodě vyjeli záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 6 až 2 stupně, v údolích až na 0 a místy se objeví přízemní mrazíky. A přes den pak čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Polarizace společnosti je věc, která mě strašně děsí, protože si musíte vybrat losna nebo mažňák. A přitom politika o tomhle není. Politika je diplomacie a umění konsenzu, říká Libor Bouček, který od dubna moderuje v Českém rozhlase pořad host Radiožurnálu a dnes je hostem Osobnosti Plus. Kdy se z politiky stala reality show, jak říká, a proč je ve veřejném dění radši pozorovatelem než aktivním účastníkem? Vítej v Osobnosti Plus, Libore.
2: Děkuji za pozvání.
1: A příjemný poslech přeje Světlana Vitovská.
0: Osobnost Plus.
3: Ostrej hoch, odkud seš?
4: Z Prahy.
3: Jo, z Prahy.
4: Z Vinohrad, jestli ti to něco říká.
3: A jak to, že tě maminka pustila ven, když jsi z Vinohrad?
4: Hele, tvoje řeči mě dovedou naštvat akorát v neděli ráno.
3: Máš štěstí, že nebiju nemluvňata. Au!
5: Než se Jura nadál, cizí chlapec do něj strčil rukou a švihl nohou a Barták junior ležel na trávě. Jeho soupeř k němu natahoval ruku a usmíval se. Bez výsměchu.
3: Co to bylo?
4: Nemůžu se s tebou prát, promiň.
3: To vypadalo na karate nebo kung fu.
4: Jo, dělám to už 4 roky. Jmenuji se Tonda Pirot, ale všichni mi říkají Tonino. A toho blbečka mi promiň.
3: Ty promiň, že jsem se vytahoval.
4: Vytahovali jsme se oba jak kšandy.
3: Já jsem Jura. Teda Jiří Barták a jsem u dědy na prázdninách.
1: Poznal ses?
2: No já si myslím, že jsem Jiří Barták.
1: Tušíš, z jakého je to roku?
2: Troufám si tvrdit, že to je tak z roku 1994, třeba 5.
1: Podle našeho archivu je to z roku 96, Poklad 3 růží.
2: No, to je zásadní dílo, je dobře, že jste to dohledali. A myslím, že jsme na začátku definovali další rozměr Českého rozhlasu, že skutečně je to pokladnice plná skvostu.
1: Ty jsi do Dismanova dětského souboru Českého rozhlasu nastoupil, když ti bylo 11. Mm-hmm. Čím tě rádio v 11 letech okouzlilo? Ty jsi neměl pubertu?
2: V 11 letech jsem ještě neměl pubertu, mně to přišlo později, Bůh ví, jestli to vůbec přišlo. Já jsem s rádiem usínal. Ne, že bychom byli chudá rodina, ale můj táta miluje rozhlas a dával mi ho na usnutí, takže já jsem měl, já nevím, třeba od 4 let rádio a bylo to pro mě úplně magická věc, že to člověk zapnul a tam slyšel hlasy a muziku. Takže to bylo pořád součástí mého dětství a tím, že jsem jedináček, tak mám pocit, že mnozí hrdinové a mnohé hrdinky byli jako kamarádi moji. Teda takhle, já
1: bratři
2: si to myslel. No ne, že jako vlastně, že to byl nějaký hlas, který prostě byl se mnou v tom pokojíčku a že jsem tam nebyl sám, včetně třeba Miloše Skalky. To já považuji za kamaráda, protože ten tam vysílal ten noční proud, což bylo jako už takový vlastně proti vůli rodičů, že jsem to poslouchal, tu muziku. Takže mě to rádio fascinovalo a vejít sem a vidět ty svoje kamarády, který mě neznají a oslovovat je, tak to byla součást téhle doby a dotáhl jsem to až na Jiřího Bartáka a pamatuju si, že jsem byl strašně důležitý, si myslím, v tom roce 96 jsem těm spolužákům na gymplu nebo na základce říkal, já teď mám frekvenci v rádiu. Teda takhle já jsem říkal, já mám frekvenci.
1: Už jsi byl asi na gymplu v roce 96.
2: No. Ty jsi
1: k mikrofonu ve veřejnoprávním rádiu teď vrátil. Mm-hmm. Musel jsi o nabídce nastoupit do pořadu, který 20 let moderovala Lucie Výborná, přemýšlet, anebo si věděl hned, že do toho jdeš?
2: Myslím si, že by byla roztomilá ta legenda, jak jsem si vzal čas na rozmyšlenou. Mě oslovili na Facebooku, mě napsal Honza Pokorný a já jsem odepsal podle mého názoru asi za 6 vteřin.
1: Že do toho jdeš.
2: No, a pak jsem si možná začal jako až rozmýšlet ty konsekvence, že vlastně to dělala 20 let Lucie s Honzou a že možná budou posluchačky a posluchači očekávat podobnou kvalitu, erudici, vzdělání, nadhled a zkušenost. Ale v těch 6 vteřinách jsem nad tímhle vůbec neuvažoval, vzal jsem to a pak už mi bylo hloupé to vzít zpátky. A tak tu sedím a říkám si, kdy si toho někdo všimne a zatím za ten měsíc si toho nikdo nevšiml, tak tu sedím dál.
1: Doteď jsi byl tváří privátních médií a spousty kulturních a sportovních akcí. Dá se z toho šuplíčku moderátora zábavy po tolika letech vůbec vylézt a přepnout na veřejnoprávní vlnu?
2: Já si troufám tvrdit, že ta veřejnoprávní vlna a i ten šuplík neexistují. Já si myslím, že
1: Počkej, to bys měl vědět. Veřejnoprávní média mají etický kodex.
2: Ano, to já vím velmi dobře.
1: To víš.
2: Ale já si troufám tvrdit, že myšlenku toho etického kodexu já se snažím naplňovat i v těch dalších komerčních segmentech. Já si myslím, že ten etický kodex není nic, co by bylo to, co by nějakým způsobem jako odlišovalo ty věci. Já myslím, že ten etický kodex je dobré si ho přečíst i pro kohokoliv, kdo dělá v jakýmkoliv médiu. On je jako nad tím médiem, ale ano, dobře, musím dodržovat jistá pravidla, ostatně i posluchači Českého rozhlasu. Plus si teď všimli, že mluvím velmi pomalu, což je nezvyk, tak možná tohle. Tak to se musel změnit, ale jinak je...
1: A přemýšlení o tom, jak se připravuješ, nebo jak tu práci děláš, je pořád stejné?
2: No, ta příprava je delší, než já to, že tak já se potkávám s hosty na té platformě jiný, na té platformě jiné, se s hosty potkávám v inkognitu, a takže je to přibližně podobné, že člověk se snaží o těch lidech něco zjistit a následně si to zjištění převést tomu, co by chtěl tak slyšet ten posluchač. Je to příprava detailnější, tím, že ta stopáž je delší, takže ano, více připravuji a snažím se vnímat odlišně toho k

0: to naivní sebevědomí prvního měsíce, že to už jako zvládnu. Dokonce jsem si říkal, a tady na tohoto hosta můžeš si nechat jeden vstup volný, jakože uvidíme, co to přinese, takže je člověk uvolněnější, ale rozmluvám se pořád. Ano, rozmluvám se pořád a pořád podstupuji tento rytmus přípravy, který se může dát směšný, ale já tak mám a je to možná jistým druhem nějaká zvrhlost. Je to rituál, no, je to tak jako takový zvyk.
1: Ty patříš mezi nejvyhledávanější moderátory v Česku. Slyšela jsem, že odmoderuješ cokoliv a vždycky to bude profesionální práce.
0: Děkuji.
1: Je něco, co jsi ještě nemoderoval a hodně bys chtěl?
0: Ne.
1: Tak a teď se tě zeptám, kdyby přišla nabídka na Stardance a dali ti na výběr, můžeš moderovat nebo tančit,
0: no
1: co bys si vybral?
0: Rozhodně, kdyby přišla takováhle nabídka, tak bych nejprve zjistil, jak to nese ten, kdo to moderuje. To znamená, že to by byl ten první dialog. Ale jedinou nabídku, kterou bych připustil, by byla nabídka na to moderování, protože si troufám tvrdit, že v tom jsem kovanější. Ten tanec, to by, myslím si, bych tam plnil úlohu 50% Pavláska. Že ten Lukáš opravdu ten humor přinesl. Já bych přinesl neštěstí a až pak humor, takže ten tanec bych jako rovnou vyloučil. Zase na druhou stranu by vlastně každý díl se mnou tančícím by byl díl charitativní, kdyby se ukázalo, že ta veřejnoprávní televize dává šanci opravdu úplně každému a že i člověk, který vůbec, ale vůbec nemá na něco talent, může to zkusit minimálně, ale bylo by to nesledované. Takže jestli v tomto případě nějakého pořadu něco zvažovat, tak moderování. Ale chci zde akcentovat po tom, co ten clickbait jsme vytvořili, že to byla teoretická otázka.
1: Ano, byla to čistě
0: teoretická
1: otázka.
0: Nikoliv otázka, která by měla nějakou hodnotu a aktuálnost.
1: Když nemáš žádný vysněný pořad, máš nějakého vysněného hosta do hosta Radiožurnálu? Je někdo, s kým by si opravdu chtěl mluvit a zatím se ti to nepovedlo?
0: Myslím si, že člověk na území veřejnoprávního rozhlasu může myslet úplně nejvýš. To znamená, mohu zmínit hlavu státu a mohu zmínit hlavy států.
1: Dobře. Vnímáš nějaký rozdíl mezi tím, když moderuješ a když vedeš rozhovor?
0: Jednoznačně. Když člověk moderuje, tak zprostředkovává, spojuje. Když člověk vede rozhovor, má tu nejkrásnější výsadu a získává tu největší odměnu, že může naslouchat a vést ten rozhovor. Je to úplně něco jiného. Člověk se musí ještě víc upozadit a nejlepší host je ten, který de facto ty otázky moc nepotřebuje. A samozřejmě člověk to musí usměrnovat nějakým způsobem, ale to je to hezký. Čím méně, tím líp, bych řekl, v případě toho rozhovoru. Pakliže se nejedná o rozhovor konfrontační, kdy přicházíš samozřejmě do styku s někým, kdo by měl odpovídat ať už z titulu svojí funkce, anebo z titulu, že mu bylo něco svěřeno. Ale rozhovory, řekl bych, z velké části lifestyleové, které nabízí host Radiožurnálu, tak jsou rozhovory, které představují někoho, kdo nějakým způsobem v oblasti vyniká. Takže tam spíše nechávám mluvit.
1: Ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že ses dostal do fáze v té své práci, kdy už nemůžeš překvapit. Jak to myslíš?
0: No, myslím si, že to je tak, že už asi ta reakce toho publika je taková, že aha, no, teď jo, je to moderátor. Že už to dělá člověk tak dlouho, že už nepřijde ten moment, že si říkám, ty jo, jemu to jde. Poslední moment mého kariérního překvapení byl asi Lovec v podobě Žolíka, kdy ty lidi si říkali, aha, on fakt má něco v hlavě. Že
1: Lovec myslíš v pořadu na Lovu televize Nova?
0: Ano, ano. Tak to byl jako poslední moment překvapení. Myslím si, že už ti lidé, když mě uvidí někde, tak z velké části budou předpokládat, že budu moderovat na nějaké úrovni. A když to udělám dobře, tak vlastně to čekali, takže si řeknou, no, teď jo, teď od toho tam je. A ta sladká...
1: Není to smutná fáze práce, když se dostaneš do
0: je to normální fáze.
1: Situace,
0: musím ti, Světlano, říct, že už ani ty nepřekvapíš.
1: Nejtěžší pro tebe byla zatím příprava na moderování parkourových závodů, pokud to ještě pořád platí.
0: No, a myslím si, že směle tomu konkuruje mistrovství světa v krasobruslení.
1: To jsi dělal taky. Tak pamatuješ si z té přípravy něco? A nebo to máš tak, že se to naučíš? Naučíš se pravidla parkouru, naučíš se, jak se jmenují skoky v krasobruslení, pak to z toho mozku vypustíš a máš tam volno na něco dalšího, anebo ti to tam zůstává a občas se ti to vrátí?
0: Čím jsem starý?

0: starší, tak tím jsem vděčnější za to, že mám všechno uložené někde, ty poznámky, že ty poznámky nikdy nezahodím, ale mají digitální stopu a mají uložené. To znamená, že člověk, když se na ně podívá, tak se hned vrátí zpátky. Ale no, zůstanou mi v hlavě pravidla, zůstanou mi v hlavě jména těch nejvýraznějších jezdců těch týmů, tak to mi zůstává hodně v hlavě. No. Ale ten detail toho jednotlivého ročníku, když to budu vztahovat k Global Champions Prague Playoffs, tak ten jednotlivý ročník do detailu už bych nešel, ale ta zásadní jména si vzpomenu. Takže mi tam zůstávají body, ke kterým se můžu vrátit a pak s tím, co mám uloženo, si to klidně zrekonstruuji celý.
1: Já jsem mluvila o tvoji nejtěžší chvíli. Jak těžká chvíle byla teď před pár dny, když vyšlo najevo, že v Inkognitu jste měli jako hosta člověka, který vydal knížku, která popírala holokaust. Dlužno dodat, že Prima se omluvila a ten pořad stáhla ze svého archivu.
0: No, my jsme nestáhli ten pořad, vystřihli jsme tuhle pasáž.
1: Tak tu pasáž.
0: Když člověk se na to podívá zase z jiného úhlu pohledu, tak paradoxem je, že tento muž, kterému věnujeme zbytečně další kus prostoru, čímž upozorňujeme na to, co dělal.
1: Ale já jsem ho nemenovala.
0: No, já jsem taky nemenoval, všimla jsi. Mm-hmm. A přitom oba dva můžeme, protože jsme se přichystali na ten rozhovor. Ten obsah toho, co on říkal, tak vůbec nesouvisel s tím, co dělal v minulosti, a dokonce naopak, my jsme rozebírali tetování, kdy on vyprávěl o té symbolice pro mnoho menšin, pro těch...
1: A já jsem se ptala, jak těžká chvíle pro tebe byla to zjištění, co je to za člověka, protože předpokládám, že jste to netušili dopředu, co má za sebou.
0: Já jsem se zaměřil na to tetování v té souvislosti s ním a podcenil jsem, ano, byla to těžká chvíle pro mě, protože jsem si řekl, Libore, ty jsi podcenil rešerši, protože Prima v tom oficiálním vyjádření zmiňovala ten lidský faktor a já to vezmu na sebe, ten lidský faktor jsem já, protože tu rešerši dělám já. A přiznám se, nešel jsem do téhle hloubky a nenašel jsem ten článek redaktora deníku N, který na něj následně upozornil na té sociální síti a rozpoutal tuto malou bouři. Já jsem šťastný za to, že jsem dodržel to své, že nic, co by odkazovalo na jeho minulost, nezaznělo v tom pořadu a je to jediná vzpomínka zpětně 6 let. A říkám si, pak jsem se zaciklil do toho, jsem říkal, dobře, tak my tam máme spoustu těch profesí a zřejmě budu muset tedy procházet i to, jestli ten člověk, jestli ty lidi nedělali jako něco dál a že budu muset podrobit je hlubší rešerši.
1: Říká moderátor Libor Bouček, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Libore, ty se zásadně vyhýbáš moderování politických akcí a politiku veřejně moc nekomentuješ. Říkáš, že jsi radši pozorovatel než aktivista. Není v tom trošku kalkul, aby jsi nenaštval fanoušky?
0: Ne. Není, ne, není. Není.
1: A máš nějakou červenou linii, která by i tobě, pozorovateli, řekla, tak bacha, a teď už nemůžu být jenom pozorovatel a musím se aktivně do té veřejné debaty zapojit a vystoupil bys?
0: Myslím si, že kdyby byla v ohrožení ústavní práva naše, že kdybych cítil to, že ty mantinely demokratického nastavení naší země skutečně jsou v nějakém zásadním ohrožení a kdyby se skutečně objevila ta skupina, dejme tomu zákonodárců, kteří by měli tu třípětinovou většinu a skutečně by mohlo docházet k tomu, že by zde se proměňovala ústava. Já si myslím, že žijeme v době, kdy se ty politické směry dotýkají těch mantinelů, leckdy nahlédnou, když to jsou tu hokejovou terminologii, za ten mantinel. Ale mám pocit, že v mnoha chvílích je to strašně moc provokace a že mi přijde až někdy škoda, že na tu provokaci těm lidem, co jdou přes ten mantinel, jako skáčeme a bereme je do hry, stejně jako toho člověka, jehož jméno jsme nezmínili, tak, ale pořád je to v rámci té hry. A myslím si, že ještě není ta chvíle, kdy člověk může zvolit, že si troufám tvrdit, že když je člověk veřejně činný, nebo když člověk veřejně vystupuje, tak nemá moc těch pokusů. Že když to udělá jednou, tak už to nepřekročil, už není cesta zpátky. Tak si říkám, že až přijde, což může přijít ta chvíle, takže pak se do toho člověk zapojí. Ale mám pořád pocit, že v takovém ohrožení ta země rozhodně není a myslím si, že ani nebude do budoucna bezprostředního.
1: Vnímáš v práci moderátora rozdíl mezi nestraností a neutralitou?
0: Možná v té deklaraci, no. No, ale nevidím v tom nějak, jako jo, to mě zajímá, jestli to vidíš ty. A já vím, že se vlastně nevidím v tom moc.
1: Můžeš se klidně zeptat.
0: No.
1: Já v tom vidím rozdíl a chtěla jsem se zeptat na to, jestli má být moderátor v situacích, kdy jeho host otevřeně manipuluje, lže, neutrální, má to nechat být, anebo má zasáhnout?
0: Takhle tomu. Ne, to si myslím, že má rozhodně zasáhnout. To by měl zasáhnout, či... ale znova jsme u těch konfrontačních rozhovorů zřejmě, nebo těch rozhovorů s veřejnými činiteli, tak tam by měl asi určitě zasáhnout a upozorňovat na to, že tohle je objektivní lež.
1: Já jsem se na tu neutralitu ptala hlavně v souvislosti s válkou v Ukrajině, protože by mě zajímalo, jestli se tebe dotýká to, co se děje kousek od našich hranic, jestli dokážeš na to nahlížet nestranně, anebo neutrálně, protože v tom je podle mě rozdíl.
0: No, na válečný konflikt ve chvíli, kdy dojde k agresi jedné země směrem k té druhé, tak tam člověk asi přirozeně bude stát na straně toho, kdo byl napadnut. To na to nejde asi, na to nejde nahlížet nestraně.
1: Ani neutrálně.
0: Ani neutrálně.
1: Ty na Primě moderuješ pořád Máme rádi Česko. Hmm. Říkáš, že v jeho názvu je vyjádření i tvého vztahu k téhle zemi. Od roku 22 se do veřejného prostoru pořád vrací otázka, jestli jsme jako společnost připraveni na situaci, kde by bylo nutné Česko bránit. Z jakých okolností by to pro tebe bylo téma takové, že by ses třeba rozhodl jít do aktivních záloh?
0: No, přiznám se, že tohle téma těch aktivních záloh já docela bedlivě sleduji. A cítím, dal jsem si nějaký plán, že do těch 50 musím nějaký minimálně ten elementární výcvik absolvovat. Já si myslím, že ta aktivní záloha... Že
1: Takže teď je ti 46?
0: Pět, uklidni se zase, jo. No, pardon, tohle je osobně, já jsem na to citlivý na ten věk. No.
1: Takže do 5 let Libor Bouček půjde vyzkoušet aktivní zálohy, přihlásíš se tam?
0: No, ano.
1: Je to pro tebe téma, že by si v případě, že když říkáš, že máš to Česko rád, šel ho bránit? Umíš si tu situaci představit?
0: No bohužel si ji umím představit, vzhledem k tomu, co vidíme těch pár set kilometrů odsud a myslím si, že jsme, já jsem včera slyšel shodou okolností jednoho amerického generála čtyřhvězdičkového na jedné konferenci a on říkal vlastně, že těch 80 let plus minus toho míru, takže na to se člověk hrozně rychle zvykne, což můžeme takhle označit ten klid, který byl v Evropě. Kromě pochopitelně válek, které byly brutální, ale byly lokální, mám na mysli válku v zemích bývalé Jugoslávie. Ale že to je v těch dějinách jako neobvyklá věc. A myslím si, že na to člověk fakt jakoby zapomněl ten vztah k armádě obecně, který naše generace chlapců a dívek, co se narodili v 80. tak byla negativní. Myslím si, že ta armáda Československé socialistické republiky byla tak po těch hospodách a v podoubí spíš vysmívána, zelený mozky a ta negativní konotace. Ale myslím, že to je zcela nezasloužené. A když člověk vidí to, co se děje a to, co se může dít a vidí a pořád si říká, ne, to přece ale je hrozně daleko a ono to nějak dopadne. No nemusí to dopadnout a myslím, že musí být jako každý občan asi aspoň elementárně připraven na tu variantu, že bude muset bránit tu zem. A ve chvíli, kdy říkáš, máme rádi Česko, já ho rád mám, tak aspoň jakoby, tak to připouštím tu variantu. No.
1: Podle tebe se z politiky stala reality show. Kdy to začalo?
0: Já si myslím, že to začalo nástupem sociálních sítí, nenastolením regulace, to, že legislativa v tom exponenciálním nárůstu těch sociálních sítí vlastně nevěděla, jestli má nebo nemá do politického marketingu vstoupili lidé, kteří tvoří marketing značek, a zjistilo se, že prostě stejně jako se propaguje, nechci říct prací prášek, ale dejme tomu limonáda, tak stejně tak můžeš propagovat brand těch politických stran. Stalo se to, podle mého názoru, to vidíme v Česku možná tak jako postupně těch 15-16 let. Ve Spojených státech to vidíme delší dobu, protože tam díky tomu systému je to vždycky souboj dvou. No a je to reality show, pracuje to se s podobnými emocemi jako sportovní brandy. Nedá se s tím nic dělat, tak to je.
1: Kdo tu reality show režíruje, když zůstanu u té terminologie?
0: Přemýšlím, jestli to má vlastně režiséra, no tak...
1: To horší to je možná, nemá režiséra.
0: No, ne, já si myslím, že to nemá režiséra, že ona se ta reality show rozběhla, aniž by někdo, že ta reality show v tom televizním prostředí má jasná pravidla, jako jo, co se může a co nemůže. A tady to nemá režiséra. My bychom měli být režiséři možná.
1: Ale ty říkáš, že by té debatě politické pomohlo víc respektu. Že politika je veřejný prostor, který se zjednodušil na souboj dobra a zla. Když se lidem vnukne pocit, že jde o všechno, tak se můžou chovat iracionálně. Tak o co podle tebe jde, když to není souboj dobra a zla?
0: Souboj myšlenek, si myslím. Souboj směřování, souboj o to, jak moc má být stát protektivní, ku příkladu, jak moc má podporovat, dotovat, jak moc tím pádem následně vybírat víc daní, o to, jakým způsobem, jakou roli hrát v mezinárodní politice, mají tam být tyhle základní myšlenky. Je z mého pohledu problém, který spustil tu reality show, je taky vlastně ta permanentní volební kampaň, protože tím, že jsou ty volby tak často, tak vlastně nikdy nedochází k tomu, aby nebyla fáze, kdy přichází prostě moment toho nadechnutí. Myslím, že ty myšlenky, že na ně není prostor, že tím, že i ten, ale za to můžeme i my, jako řadoví občané, že my víc slyšíme na ten výkřik a na tu je to atraktivnější, ta reality show, než číst dál. No.
1: Tebe děsí polarizace společnosti, kdy si podle tebe lidi musí vybrat, na čí stranu se přidají. Často to zasahuje i do vztahu mezi přáteli nebo v rodinách. Ty si stranu nevybíráš, chodíš přece volit, takže si stranu vybrat musíš.
0: Chodím volit, ale i když se rozcházím se svým tátou a třeba i se svojí mámou v tom, koho volí, tak to nikdy není jako zdrojem té hádky. A to i v případě té nejvíc polarizující volby, a to je jenom můj pohled na věc, že si nejsem jist, jestli i vzhledem k pravomocem byla přímá volba prezidenta pro nás úplně to nejsprávnější, protože to přesně přineslo to, že se začaly dělit ty rodiny a že to bylo fakt agresivní, a se ty rodiče proti dětem. Samozřejmě je to hezký nástroj, ale tohle mě jako strašně překvapilo. Vybírám si tu stranu, ale respektuju přece ten výběr toho druhého a straním se těch emocí.
1: Aktivní politika tě neláká?
0: No, ne.
1: A kdyby jsi musel vybrat? Někdo ti řekl, vím, že tě neláká politika, ale tady si vyber jednu funkci, ve které si sám sebe umíš představit, tak ve které funkci politické si sám sebe umí představit Libor Bouček?
0: V žádné. Já si to neumím si to představit v žádné funkci. Ale v případě, kdyby si naplnila vizi Jindřicha Šídla, tak samozřejmě, což je vize, kdy on deklaroval vlastně, že ty bys měla být prezidentkou této země.
1: Tak budeš můj kancléř.
0: Chtěl jsem naznačit, že buď mohu být kancléř tiskovým mluvčím, ale v případě, kdybys byla prezidentka, nevylučuji, že bych si užil ten okamžik, kdybys mě jmenovala premiérem.
1: To byl Libor Bouček, host Osobnosti Plus. Děkuji ti, Libore, za to.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vítovská.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Bílý dům podle prezidenta Trumpa není spokojený s íránským návrhem na řešení konfliktu na Blízkém východě. Platí nová vyhláška o regulaci cen pohonných hmot. Hokejisté do 18 let podlehli na mistrovství světa Švédům a čeká je zápas o bronz. A dnes bude převážně jasno, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude kolem 17.